tolik japonská aranžérka, skladatelka Miho Mihazama. Každopádně nové album Frames, tentokrát také s dánským Big Bandem, Radio Big Bandem, ukázce Aura 2. No a my se vydáme za tuhletou také už etablovanou australskou zpěvačkou, skladatelkou a multiinstrumentalistkou Carla De Forno, kterou jsme si tady také hráli už v předsazených singlech. Její nové už čtvrté album Confession se vydalo opět na značce Kalista, kde ostatně najdete její předchozí desky, tyhle té členky také kapely F-Fingers a Tarkar, těch kutovních kapel z Melbourne. Každopádně frontmanka Carla Del Forno na své čtvrté solové desce. Ukázka I Go Back, když už znáte také singlovky jako Going Out, či také single Under the Covers.

australská hudebnice jménem Carla Dal Forno a její deska Confession, čtvrté album pro značku Kalista v ukázce I Go Back. No a je tady ještě tohle album také z minulého týdne, které jsem už nestihl, a to od tohle tureckého německého projektu A Kosmos a Heinbach. Ostatně Busra Kajči a Kosmos tady zněla také v profilovém pořadu intro. Tohle ta hudebnice s původem z Turecka, která už dlouhá léta pobývá, tvoří v Berlíně, má své desky solové na značce, třeba i donovali z začátku. V poslední době právě založila svůj label FUU, kde udělala krásnou desku předloni s klavírskou také z Turecka. Právě Basra Kajči, tak. Heinbach, tentokrát producent z Německa, spojil síly po druhé s A Kosmos na jejich druhé společné desce Blast of, takhle po desce Blast of Sirens, po třech letech albu Gentle Hum, ze kterého jsme tady také hráli předsezené už singly jako třeba Reddit nebo Ruin. Tohle už ukázka Pulse of Summer. A Kosmos a Heinbach. Tady jste Gentle Hum pro label FUU.

Kosmos a jejich taková ambientní elektronická experimentální deska Gentle Hum, jejich druhé dílko po třech leté odmlce, kdy právě a Kosmos udělá výborný album z basa Gunak, tak tu desku Rewilding, kterou jsem doporučoval, jinak tohle Kasa Kajči alias a Kosmos a Heinbach. Ukázka s názvem Pulse of Summer. No a nám se rozeznívá poslední věc ode mě, a to je kompilace, která vyšla pod názvem Across the Horizon Volume 2 na značce Northern Spy, když jí předcházely vlastně takové EP, kde nejete třeba výbornou americkou hudebnici Clarice Jansen, Jessica Roch, také zmíněnou Marine Ice, kterou jsme si dneska hráli, Američanku, také Rachel Grimes, nebo projekt Balmora. Toruši, ale japonský hudební žijící v Berlíně, když možná jsem šel stěhovat japonské, nevím, také Shinichimoto, spolupracovník mimo jiné také amerického producenta Johna Techady, mají společný projekt právě I'm Not a Gun, a tohle je jeho exkluzivní novinka Slow Snow na kompilaci Across the Horizon Volume 2, tak také Shinichimoto, Slow Snow.

tolik japonský gitarista, žijící myslím, že dlouhá léta v Berlíně a spolupracující také s Jelen Techarou, projektovým Nodegan Takeshi Nishimoto a ukázka z této kompilace právě na poli takové spíš vážnou hudebně ambientní muziky Across the Horizon Volume 2, která vyšla teďka také na značce Northern Spy. Ukázka Slow Snow. Kompletní playlist už také odehraných novinek najdete na stránce Rádia Jedna, od mikrofonu se neloučím za chviličku, už teď tady pořád intro, dnes druhá část s britským elektronickým producentem K-Lone.

Krásný večer vám, spíš noc vám přeje ze Vsedlin při pravidelném profilovém pořadu Intro. No a vy, co jste poslouchali minulý týden, tak vězte, že dnes budeme pokračovat právě v průřezu tvorbou tohoto původem londýnského producenta Joshua Gladwell aka K-Lone, který zněl v ukázce D-Lux, na tom singlu, který předcházel vítí celého pak EPčka Sizu, které vyšlo v prosinci na samém konci roku 2021. A to na jeho vlastní značce Wisdom Teeth. A myslím, že vydařená ta právě kolekce, která míchá prvky klubové elektroniky, bych řekl přesně v takovém experimentálnějším duchu UK garáže, možná takových džukových už vlivů. 4 nahrávky jste našli na této kolekci Sizu. Tohle je ta titulní už Sizu. Posloucháte Intro dnes s K-Lone producentem. Více info na stránkách rády na podpořadem Intro.

Tak to byla skladba Way Back z tohohle takového spíš víceméně takového džukového EP, které vyšlo v roce 2022 už pod názvem Tasty 002 právě na značce Sweet and Tasty, které obsahovalo právě víceméně takovýhle právě UK garáž a two-step footwork materiál na poli čtyřech nahrávek. Už druhé EPčko Tasty 002 na značce Sweet and Tasty, kterou ostatně myslím, že také založil právě Joshua. No my si dáme ukázky už v podobě teďka dvou dalších EPček, které vyšly v průběhu toho roku 2022. A to nejdříve si dáme ukázku Squelch z EPčka, takový dvojskladbového Squelch With Love, a pak i zamíříme na EP Falls, které se objevilo také v roce 2022. Teď už ale takové dubstepově spíš orientované EP Squelch With Love.

Posloucháte profilový pořad intro dnes druhou část s britským původně londýnským producentem usídleným nyní už v Brightonu Joshua Gladwell aka K-Lone. No a hrali jsme si ukázku Pomelo z EPčka The Falls, které vyšlo v roce 2023 už právě na jaře. A to právě na značce jeho Wisdom Teeth. Po námi zní už také titulní ukázka. No a my se pomaličku přesuneme také ještě, než se vydáme za tím druhým studiovým albem K-Lone, které vyšlo právě koncem roku 2023, ještě na EPčko, také ještě z května, které vyšlo hned týden snad po EP The Fall, a to bylo EPčko Zodiac For More, dvouskladbové EP, které obsahovalo však i remixy od Step Mechanics nebo také Herb Rhythm. Vyšlo na znese Practical Rhythms a vzniklo jako ve spolupráci s producentem LB K-Lone. Dáme si aspoň jednu ukázku v podobě tracku právě Zodiac. Tohle už je K-Lone v dnešním pořadu intro druhé části po tracku Zodiac, který vznikl, jak jsem řekl, s producentem LB, se vydáme pak na už jeho druhé studiové album Swells v podobě singlovky Love Me A Little. Je kompletní playlist a info najdete včetně odkazu na stránce rádia na podpoře Remintro.

No, vznikl malinkový renonc, právě ta leta skladba je od LBho, takže my si musíme dát samozřejmě tu skladbu FOMO a tohle je právě K-Lone a Joshua Gladwell. Skladba FOMO doplním dostala i remix od Herb Rhythm, producenta právě tohle britského producenta jménem George Burrell. Teď ale už originál FOMO a exkluzivní věc z EP splitkového z LBE.

Tak tolik ukázka singlová s názvem Love Me A Little, která se objevila právě na značce Wisdom Teeth jako první ochutnávka z chystané druhé desky v polovice května roku 2023. No a musím říct, že hned v zápětí v červnu jí následovala další singlovka právě vokální spolupráce se zpěvačkou Eliza Rose. Kaylon, tentokrát v takové jemnější věci z chystaného druhé studového alba, které bylo naplánováno, myslím, že na červenec roku 2023 pro jeho značku Wisdom Teeth, už po druhé tam albově se navrací. With You, už ukázka singlu s Eliza Rose, Kaylon.

Tak to byl ještě třetí single Gel, nebo Gel z roku 2023 z června, konce června. Těsně ještě pár týdnů před vydáním vlastně tohleté druhé studiové desky Swells, kterou, jak jsem řekl, vydal K-Lone vlastně po dvouleté odmlce od toho svého prvního vydařeného ambientně laděného alba z období covidu Cape Syrah. Každopádně album tentokrát oproti tomu debitu je více do klubu laděn než do toho ambientu. I když tam najdete třeba závěrečnou jako příjemnou ambientní věc s názvem Multiply. Jinak si zachovává spíš prvky deep houseu, ambient houseu, či left field takového electronic R&B. No a tohle už je ukázka z ta čtvrtá z alba po těch třech singlovkách. Skladba Love Is, deska Swells a K-Lone na svém druhém studiovém albu z roku 2023.

Posloucháte stále profilový pořad intro, druhou část o britském producentovi původně z Londýna, Joshua Gladwell aka K-Lone. Jak jsem řekl, v současnosti už pobývá u moře na jihu Británie, Brightonu, který je pro ně určitě více takým poklidnějším místem než ten frenetický Londýn. Každopádně skvělá věc, Drums, tohle ten single, který se objevil v roce ještě 2023 na sklonku roku, stejně jako pak i celé EPčko, už třetí na jeho vlastně EP Tasty 003, už třetí. A to v prosinci vyšlo jako šestiskabové dílko, včetně i editu skladby Drums, kterou jste slyšel v originále od Leoda. A vlastně to EP dalo ještě pak tenhle ten single s názvem Clapper před vydáním ještě koncem listopadu, který opravdu je také parádní. Vůbec celé to EPčko si myslím, že je jedno z nejpovedenějších z toho roku 2023 určitě, které hodně využívá takovou tu africkou rytmiku a parádně šlape. Tohle už je, jak jsem řekl, skladba Clapper a EP Tasty 003 od K-Lone s podtitulem Drum Tools a bylo právě míněno jako pěkné rytmické tools pro líže. Vyšlo, jak jsem řekl, opět na značce Sweet and Tasty. Máme tam jeho labelu producenta Joshua Gladwell aka K-Lone, o kterém posloucháte dnešní intro.

Posloucháte pořad intro dnes s stále producentem K-Lone. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, playlist také aktualizuju průběžně na stránkách Rádia 1. Teď jsme u EPčka Catching Wild, se kterým se poprvé objevil také na značce Will Saula House Music. A musím říct, že v tom roce 2024 tam vydal hned dvě skladby, dvě EPčka. To EP Catching Wild Part 1 vyšlo v květnu. Další pak hned zápětí v červnu. V podstatě celkově 8 nahrávek, takže by to mohlo být klidně i album. Ale nevyšlo, vyšlo pouze jako dvě EP. No a my si z něho dáme ještě z té jedničky, která pěkně odsejpala. Bylo to takový pěkný klubový album, který jste slyšeli v té předsezené singlovky Give It Up. Fuká se ještě What I Want. No a pak si dáme z toho druhého EP Catching Wild Part 2, které vyšlo v červnu roku 2024. Závěrečnou věc Break Root. Z těch čtyřech aspoň jednu. Každopádně čeká nás ještě EPčko na značce Tempa a také samozřejmě to třetí studiové album K-Lone z loňského podzimu Sorry I Thought You Were Someone Else. Tohle už ale EP Catching Wild Part 1.

kapela už skapala Breakroot, EPčko, které vyšlo na, jak jsem řekl, značce House Music World Saula v roce 2024 v červnu s názvem Catching Wild Part 2. Hned měsíc a půl vlastně potom EP Part 1. A my jsme z tohle do EPčka hrali si právě tu závěrečnou věc Breakroot, takovou tu vypohodinou věc, jinak obsahovala i tuhle tu singlovku Ale dnes z důvodu času už na to nemáme zase tolik času, takže si dáme další release, který se objevil v tom roce 2024, a to právě tentokrát na značce Fabric Original, tomhle tom sublabelu značky Fabric, a to společné EP MC, teda chci říct K-Lona a MJ Cola také, K-Lona a MJ Cola, tak to EP obsahovalo skladbu Bones, vlastně tohletu vydařenou záležitost, která vyšla jako předsazený single z tohleté jejich společné trojskobovou EP s názvem Stand Up. Zní už pod náma. Taková opět příjemně na drum and bassová záležitost. Ale my si dáme samozřejmě z tohle EPčko a ukázku tu společnou s MJ Colem, která dala název i celému tomuto EP, které se objevilo na značce, jak jsem řekl, Fabric Originals v létě roku 2024. No a tady je už MJ Cole a K-Lone a skladba Stand Up.

Tak tolik ukázka také z EP, které vyšlo v roce už 2025. Kejlounovi a to na značce Screama Tempa.

Records Pressure EP dalo vlastně dva předsazené singly, kromě téhleté titulní skladby Pressure, také skladbu Upside Down, více takovou dubstepovku, a pak jste tam jenom celkově našli i čtyři celkové nahrávky, včetně věcí Midnight a Shelter. Časový důvodu ale nemáme už bohužel prostor si představit aspoň dva tracky z tohle EP, a tak je tady aspoň jedna z remixových prací, která vyšla během těch dvou let, které docela, musím říct, než skládal pro své sebe, tak Keylona Kajesha Gladwell spíše remixoval, a těch remixů opravdu během toho roku 2024 vzniklo spousta pro Christophera Ledgera, dále třeba pro hudebnici zpěvačku Fine, dále třeba Shanti Celeste, či také producenta Alexander, tohle Brita, o kterém jsme se také dělali už profilový pořad intro. No a v tom roce 2025 to právě bylo hned v létě, tenhle ten remixový počin pro Not Even Notice, tohle producenta ze značky z Dánska Tartlet, pro jeho singlovku Eteus, která dala název celému EP. Páně v tom roce 2025 remixoval i další pak interprety, jako třeba Marisu Osu, či také později George Daniela a Oscar Ferrella společně s Faktou, to ostatně remixoval i vícekrát. No ale také Joe Davise třeba. Každopádně tohle už je remixová práce pro Not Even Notice, Kava Eteus a Keylon Remix.

Tolik Hypno, singlovka Someone Else, která se objevila právě v roce 2025 z tohle jeho chystaného třetího alba Kill Luna, které vyšlo až na samém konci nakonec. Someone Else 14. října vyšla tohleta první ochutnávka z chystaného novinky albového třetího jeho dílka Sorry, I Thought You Were Someone Else. Promiň, myslel jsem, že jsi někdo jiný. Vtipný název, každopádně my si dáme další ukázku z tohleté jeho chystané třetí desky, která, musím říct, opět asi pokročila hudebně dál. Deska, která šla produkčně opět kupředu v oblasti jak Deep House, Ambient Techna, Microhouse či UK Bass. No, je hodně intimní a ostatně vzniklo jako reakce na umrtí jeho otce. Každopádně K-Lone teď už po singlovce Someone Else v dalším singlu s názvem Silk o Silko. To je single, který vyšel také na značce Incienso, tenhle tam americkém labelu, tentokrát už v říjnu, také koncem jako další, jak jsem řekl, druhý single z chystané desky pro tuhletu značku, kterou založil v New Yorku Anthony Naples. K-Lone v dnešním intru ještě stále. No a playlist najde ta info na stránkách Rádia 1. Připomínám, že po skončení intra dnes také pravidelná seance dneska s japonským hudebníkem, multiinstrumentalistou Chiyo Takeyama.

tolik další, poslední, třetí single Slip, který vyšel před vydáním právě poslední, třetí zatím studiové desky producenta K. Lone alias tohle Brightonu šustíleného producenta původně z Londýna, Josha Gladwell. Sorry, I thought you were someone else. Měl název tohleto dílko, které nakonec vyšlo v půlce listopadu a obsahovalo 10 opravdu parádních hypno na záležitostí na pomezí právě, jak jsem řekl, Deep House i takové UK bassu. Hodně vřelá deska, která navídla i tuhletu věc s názvem Fauna, která uzavře dnešní to putování už druhé v pořadu Intro s tím velmi plodným producentem K. Lone. Každopádně, jak jsem řekl, album vyšlo v půlce listopadu na newyorské značce Anthony Nepplese a Jenny Slattery. No a řekl bych jednoznačně nejlepší dílko určitě zatím tohodle britského talentu na poli jak bass, tak i ambientních věcí K. Lone. To už je věc Fauna, závěrečná ukázka z jeho tvorby, z té poslední desky Sorry, I Thought You Were Someone Else. Za chvíličku už sánce dneska s Chiatekemo a jeho album Unconsciousness.

Takže opět příjemný, ničím nerušený poslech vám přeje Josef Sadoň, připravil na nedělní pondělní seanci, která začíná opravdu nejpozději, kdy začala. Trošku se omlouvám už, že to asi moc, ale každopádně vy si můžete jako vždy poslechnout i ze záznamu, to hned z kraje vlastně tohle týdne, takže hned v pondělí večer. Každopádně vy jste na úvod slyšeli skladbu Unconscious Silence Římská 2, která pochází od právě hudebníka z Japonska, z Kyoto, či Hatekiami, tohle multiinstrumentalisty, který zapojuje jak zvuky kytar, kláves, různých field recordings do své tvorby a už funguje na ambientní hudební scéně více než dvě dekády. Debitoval deskou právě na značce Cranky v roce 2006, to si pamatuju, jak jsem ho poprvé tady vůbec hrál s deskou Minima Moralia. Každopádně tohleto album také neuslyšíte ale dneska, protože se k němu nedostaneme přes ty desky, které vám chci odehrát z té jeho poslední spíš doby, ale určitě si někdy připomenu i starší dílka. Tohleta novinka právě s názvem Unconscious Silence vyšla před týdnem na konci dubna, teďka na značce z Oaklandu Constellation Tetsu. Tohle agilního také vydavatelství na poli experimentálního ambientu a vůbec muziky experimentálnější. Vyšla pouze na kazetě, ale mám pocit, že se objevuje i snad na CDčku poprvé snad, kdy začala právě Constellation Tetsu začala vydávat tyhle ty věci. My se však podíváme na i starší tvorbu než dnes Chei Hatekiami, a to i na desku, kterou jsme tady naposledy hráli pod názvem Lucid Dreams, na značce First Terrace, vyšla loni, a pak si už pustíme zpětně další alba z různých značek a skončíme u těch, které vyšly poprvé také na značce Constellation Tetsu alba. To budou Scene z roku 2018 a You're Still In z roku 2017. Každopádně Chei Hatekiami má v dnešním pořadu intro a já vám už nabízím teďka ukázku z jeho nové desky Unconscious Silence, tentokrát číslo 5 z těch 6 celkových nahrávek, které tam najdete. Playlist také už najdete za chviličku na stránkách Rádina, kde ho budu průběžně aktualizovat. Tohle už je Chei Hatekiami a jeho nové album, týden staré, z americké značky Constellation Tetsu, Unconscious Silence. Já přeju krásný poslech.

0: dnešní seance s japonským hudebníkem, instrumentalistou Chihi Hatekiyama a jeho tentokrát albovou záležitostí značky Constellation Tatsu Unconscious Silence deskou. My jsme skončili právě jeho první deskou, která vznikla v roce 2016 pro tenhle ten americký label album You're Still In It, titulní skladbu, aspoň krátkou ukázkou. Kompletní playlist už najdete také na stránce Rádia 1. Vy se můžete těšit už také dnes na pravidelný CD Nonstop, dneska s francouzskou skladatelkou klavíristkou Vanessa Wagner a naslyšenou pak v úterý se mnou opět po 15. hodině. Dobrou noc.
1: Arrivé výdar získáme jedině z rybých hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné.
2: Ale pozor, milý pane, nejlepší vejvar získáme jedině na Rádiu 1.
1: Tam není to nic proti žádným bontónu. Zrovna tak tam můžeme...

0: Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
3: Reklama na Rádio 1.

Hezké dobré ráno. Vám ze studia Rádia 1 přeje Zdeněk Lichnovský. Budu hrát něco a nějak mě přepadl po ránu tento staronový žánr jménem Indie Sleaze. Tak uvidím, jak dlouho to vydržím. Pak zase možná začnu hrát něco jiného. Začali jsme společně se skotskou kapelou Idlewild. Skvělý, skvělý album. Vyšlo v roce 98. Ten 100 Broken Windows, hráli jsme si z něj skladbu Rose Ability. Tohle Toxic Avenger Escape, Bloody Beetroot Mix. Pak Two Hollies, to je trošku takový nový Indie Sleaze. Zkusím to takhle střídat, old school, new school. A pak třeba něco jiného, znáte to. Rádio 1, děje se to. Dobré ráno.

0: Reklama Rádia 1.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na dek.cz.
2: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
3: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Reklama na Radio 1.

Fantastický track Image, Magdalena Bay. Loni v Čechách, bohužel jsem nestihl, příště v Stopro. A tak nějak mi to nahodilo tuto skvělou roztěkanost Neon Indiana. Skladba Annie. Pak si dáme vzpomínku na sobotní United Islands, kde jsme měli přímý přenos. Díky všem za poslech, co poslouchali nebo nás navštívili. Je to krásný den. Tak se pustíme Josefinu Dusk, která společně s kapelou zandala neskutečný koncert. Ale teď Neon Indiana.

Hráli jsme si skladbu Oni ví ze skvělý desky Josefiny Dusk s názvem Méter, která vyšla letos a taky představila na festivalu United Islands, kde jsme měli v sobotu přímý přenos a bylo to skvělý. Tak proto jsme si tohleto pomyslný ráno zahráli v tohle opravdový ráno. Pojďme dál, teď Táňa Lvovská, skvělá skladba Na konci tunelu a pak taky Tuzemští Orient a pak třeba Chemical Brothers, proč by ne? Posloucháte Rádio 1 v pondělí ráno. Tak hezké vstávání nebo usínání.

0: Z Any filmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Radio1.cz.
1: Zpravodajství z Any filmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše rendrováno a bez labku. Janova Pec.cz.

0: jedno.
1: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Reklama na Radio 1.

to žeru. Bylo to z desky For That Beautiful Feeling. 3 roky zpátky, rok 23. A tohle je ještě kousek zpět trošku té Francie. Tohle jsou Ratatat z jejich desky LP4, která vyšla 2010. A z ní si hrajeme hitovku s názvem Drugs. Tak pojďme na to. A potom Clarence Clarity, který se podivuje, what year is this, GFC. Tak to si dáme hned potom, pak třeba Any Thieves Like Us a další kusy na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kde končí inspirace a začíná krádež osobního příběhu? Zvu vás na letní scénu divadla Ungelt na hru Cizí příběhy. Komorní drama o dvou ženách, literatuře a tajemství, které se stalo námětem knihy. Více na divadloungelt.cz.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Reklama na Radio 1.

Ráno jsem vytáhl ze skříně skinny jeans po letech. Tak se nedalo dělat nic jiného, než tady pouštět slizký indíčko. Tak sorry za to. Ale nedá se nic dělat, je taková nálada. Je takový pondělí, tohle byly Thieves Like Us, Drugs in My Body. Designer Drugs Remix. A tohle je takový opus magnum. Jula Casablanca se a The Voids. Human Sadness, poctivá desetiminutovka. Tak pojďme na to. Symfonie New Yorku a těsných džín na Rádiu 1 právě teď. Hezký ráno.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

0: parádně smrtící track Cherry Glazer Daddy. No tohle je Jade, Angel of My Dreams.
1: Hey Mike, let's do something crazy.
0: OK, Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Reklama na Radio 1.

tohle skvělý track Thank You, který vydal 8Kid v roce 21 na desce Collection. Hostuje tam Terror Phoenix. Baví. Pojďme dál, dáme si kapelu, jejíž CDčko jsem si pořídil, když jsem byl v Londýně v roce 2007. To kapela Forward Russia z desky Give Me A Wall, skladba 16. Na Rádiu 1. Trošku toho slizkýho indíčka.

0: Bloodline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Kodaline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
4: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
5: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinka číslo 1, tak to jsou vlastně dva velké návraty v podobě Mesivetek a Toma Vejce. Boots on the Ground, protest song, společný single jako novinka číslo 1. Debutové album O na Ninja Tune vydali Fuckers, jejich single Butterflies je novinkou druhou. Tajemný elektronický kolektiv Holy Bones si ve skladbě Slug Boy přizval Baxtera Dureyho. Do hitparády se také vrací projekt zpěvačky a skladatelky Lou Rhodes s názvem Kyoto. Warpaint, to je single z jejich druhého alba Black Salt. What?

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Public Image Limited. Ta vystoupí 22. května v klubu Sasazu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: No pojďme, jednu si dáme. Já tam malinko opravím Jerryho. Debutový album londýnského dua Fuckers se jmenuje nikoli U, ale U. A tak nějak to i zní, ale v dobrým. Když už jsem dneska u toho indie slízu, tak myslím si, že tohle hezky navazuje v tom víc rejvově klubovým pojetí. Tohle je skladba Butterflies, můžete pro ní hlasovat. Hitparádě Rádia 1. Pak si dáme Rebecca Black a skvělej koktejlík s názvem Sugar Water Cyanide.

0: Reklama Rádia 1.
1: Palác Akropolis a Rádio 1 vás zvou na první Music Infinity v roce 2026. V pondělí 4. května se představí německý mistr minimalistického klavíru Lambert v triu a berlínská formace Conic Rose, která tvoří hudbu na pomezí art rocku, ambientu, jazzu a elektroniky. Dva výrazné emotivní hudební světy si přijďte poslechnout 4. května do Paláce Akropolis v rámci Music Infinity.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny, želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Jo, jo, Tomáš z Brány ví, co je tough a jednoznačně jsou to Death Grips. Hráli jsme si vzpomínku na Money Store, jak jinak 2012, skladba The Fever AA. A teď si dáme úplně čerstvou desku, respektive ukázku z ní, protože skvělá hudebnice Duen Dita vydala minulý týden album s názvem Existential Theory a stojí za to. Tohle je skladba se skvělým názvem Roasting That Ass. Duen Dita, potom třeba Those Dancing Days nebo Small Black. Na Rádiu 1 právě teď.

tu na jeden brooklynský groove. Small Black a skladba Boys Life. Teď puštěný na rádia, na rádiu 1, jak jste asi zaznamenali. Hej, a dáme si Tomáše Paluchu. Kapela Tomáš Palucha a skladba Pod hladinou, kde slyšíte prodavače. Ten má mimochodem teď s Ondřejem z Hard to Frame projekt Střední vlny, znáte z Velké sedmi. Ale tohle Tomáš Palucha. Potom si dáme Hot and Freddy nebo Younglína na rádiu 1.

Sakra, sakra, sakra. Ten refrén jsem si musel zakřičet taktéž. Ho, ten Freddy, skvělý duo a strašně doporučuji jejich desku Big Disgrace. A díky Andrejovi, který dnes vysílá pořad, já se rád trýzním od 18 hodin za tip na tohle album, protože je bezvadný a nemůžu ho přestat poslouchat. Tohle je Young Lean a Generation Storm 2. Ještě k tomu má skladbu Storm Run. A Romain Gavra k tomu natočil videoklip, o kterém se mluví a na který se kouká. Tak pokud jste neviděli, dejte si, stojí to za to. Tu Young Lean Storm 2. Potom Earl Sweatshirt a pozvánka na CD Nonstop, který bude právě po pořadu. Já se rád trýzním dnes v 7.

0: CD Nonstop.
1: Francouzská skladatelka a klavíristka Vanessa Wagner se prosadila na poli klasiky už v polovice 90. let a později je začala experimentovat. Její album předělávek Study of the Invisible vyšlo v roce 2022 pro label Infiné. A vy si ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Hello Kitty. To byl song od Elise Long You Go. Tohle je argentická hvězda Young Mikol, nadcházející hvězda a společně s ní Skrillex a track Duro. Potom Daniel Harl v podobném tempu a zvuku. Nebo třeba This is Lorelei. A potom už představení týdeníku Respekt. Budeme si povídat se Štěpánem Sedláčkem. 8 hodin a 42 minut. Teď už tento krásný syntetický nástroj na Rádiu 1.

0: This is Lorelei, taky součást dua Water From Your Eyes. Nicméně tady solově Dancing in the Club. Výtečný song, předtím Danny L. Hardl. Teď bude znít fortet, ale pouze takhle v pozadí, protože, jak už to znáte, máme něco 8 hodin a 42 minut a je čas na představení nového čísla týdeníku Respekt, které vychází právě dnes. Na drátě je Štěpán Sedláček a já mu přeju hezké ráno.
1: Dobré ráno i vám, i všem posluchačům a posluchačkám.
0: Dobré ráno, tak co jste si pro nás tento týden připravili?
1: Tak je to hodně jako každý týden. Ta bežová obálka Respektu s pořadovým číslem 19 s kresbou tedy kroje odkazujícího na Alice Gute určitě čtenáře zaujme. Ona odkazuje na reportáž Marka Švehly o chystaném prvním sudetoněmeckém sněmu na území Česka, který se bude konat v Brně. Kolega tam popisuje pozvání ze strany Čechů, jejich motivace, kteří tedy chtějí posunout poválečné smíření, ale také místy, až řekl bych, hysterický odpor některých lidí a taktiku strany SPD, která se z toho odporu proti sjezdu tedy rozhodla udělat téma a využít emocí, které kolem války, nacistických hrůz a poválečného odsunu či vyhnání Němců na základě principu kolektivní viny stále tedy jsou. Reportáži zachycuje poměrně vyhrocený názorový střet na jednání brněnského zastupitelstva. K tomu tématu se váže také anketa, v níž jsme se ptali politiků z měst s německou minulostí v Česku na to, jak se tedy v posledních desetiletích změnil vztah místních k této historii jejich měst. Pak je to také velký rozhovor s mluvčím sudetských Němců Berntem Posltem o nacionalismu, respektu k české vnitřní diskuzi a důvěře ve smíření. Tohle interview tedy pořídil Tomáš Lindner. No, když skočím k méně závažným tématům a podívám se i odzadu na kulturu, tak určitě můžeme doporučit profil Pavla Turka, sopranistky a dirigentky Barbary Hennigan, která tedy bude přijede na pražské jaro. On s ní vedl rozhovor a sestavil z toho poutavý portrét, který ukazuje metody její práce a to, jak tady říká v jednom citátu, na svou práci se dívám jako na práci špičkové atletky. Pak je to taky článek Jindřišky Bláhové o tom, proč Československo tedy získalo za film Obchod na Korze v roce 1966 prvního Oscara. Ku příležitosti toho výročí se zamýšlí nad dobovou filmografií a tímto do té doby nebývalým úspěchem. Tedy. Pak je to také rozhovor s ekonomem Jaroslavem Borovičkou od kolegy Filipa Zelenky, který tam vysvětluje ty možné, už aktuální, ale možné další dopady té války v Íránu a související tedy blokády v Hormuzském průlivu. Je to takové zamyšlení, jak se to projeví na inflaci a že to nebude asi podle něj tak závažné, jako v případě třeba té krize 2022. No, určitě mnohé zaujme i článek Kláry Zanga s titulkem Půjdeme do menšího, jak se v krizi bydlení zmenšuje prostor pro život, kde ukazuje právě, jak se pod tedy ekonomickým tlakem rostoucí cenou bytů zmenšuje plocha, se kterou jsou ochotní lidé se tedy smířit, nebo musí se smířit, takže ten efekt zmenšujících se bytů. No a přidal bych ještě i takovou reality show z Bílého domu. Dominika Perlínová popisuje, jak si tedy Donald Trump už začíná vybírat svého nástupce před příštími prezidentskými volbami. A tedy, kdo se stane tím jeho v uvozovkách učedníkem, jestli Marco Rubio nebo J.D. Vance a jak to zatím vypadá mezi republikány, to právě popisuje v tomto článku. Máme

0: v časopise i dva překlady. Jedna je reportáž New York Times z Bejrútu, která ukazuje, jak tedy arabští digitální tvůrci na sociálních médiích dělají různé provokativní videa a další materiál a touto cestou tedy se nějak vyrovnávají s těmi konflikty a vnášejí i do svého života, do těchto témat určité odlehčení od bolesti a tísně, kterou ta válka a související věci přinášejí. No a pak je to tedy text z amerického měsíčníku The Atlantic, který tedy zve svým titulkem Republikán strana má problém s nacismem a ten tedy ukazuje různé souvislosti a narážky, slogany a myšlenky, které se vracejí do této pohnuté fáze našich dějin, temné fáze. No, mohl bych ještě pokračovat, nevím, kolik mám času.
1: Ještě máme tak 20 vteřin.
0: Dobře,
1: tak jo, závěrečku.
0: Tak závěrečka, dejme tomu krátký text o nové straně politické v Česku, nová sociální demokracie, kterou tedy založil bývalý premiér Vladimír Špidla. A pak je to taky určitě punktová reportáž Ondřeje Kundry o výhruškách českých firmám a nejen českým firmám ze strany Ruska, konkrétně jde o výrobce dronů a proč ty výhrušky asi není třeba brát až tak vážně. To se dozvíte v textu Ondřeje Kundry.
1: Vynikající. Máte takzvaně nabito. Ano. Já jsem za to rád. Díky moc za vaši práci, díky za respekt a přeju hezký den.
0: Díky, že nám věnujete pozornost a díky za vaši práci. Ať se daří, hezký den.
1: Děkujem. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: To byl Štěpán Sedláček, slyšeli jste představení nového čísla týdeníku Respekt, můžete si ho pořídit už teď ve svém oblíbeném kiosku nebo si zaskočte na web Respektu respekt.cz a tam najdete i rozmanitý digitální obsah. Já mám pro vás poslední dvě písničky, tou první je skladba PIN. Klasika z desky Art Angels od Grimes, abych tak nějak dodržel ten indie sleaze koncept CCA, který tady proplouval mojím dnešním vysíláním a potom si dáme skladbu Illegal od Pink Panthers v remixu Forteta, která mi hrála v hlavě celý víkend a nejenom v mojí hlavě, protože jsme to pouštěli v rámci přímého přenosu z United Islands. A následně jsem to ještě pouštěl v neděli někde jinde, takže nedokážu to dostat z hlavy. Neskutečný track, neskutečný. Tracklist tedy, co jsem hrál, najdete pod mým jménem na webovkách Rádia 1. Moje jméno je Zdeněk Lichnovský a já se budu těšit zase za 14 dní. Za chvilku Babe Ellen, zůstaňte s Rádiem 1 a mějte se hezky. Čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když dovolenou prožíváte naplno a můžete vybírat z různých aktivit. I Lenka je náročný cestovatel.
3: Albánie se za krátkou dobu stala velmi oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země nabízí jak aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích u průzračného moře. Díky pozvolnému vstupu do moře je ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatel. Hory a nedotčená příroda zase lákají dobrodruhy, kteří milují výlety a objevování. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. A gurmáni se zase přijdou na své díky zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. A třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu.
2: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
4: Jasňačka.
5: Nazdar. Co tu bastlíš?
4: To je prototyp, nešahej na to.
5: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
4: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
5: Taky tě to zajímá?
6: Přijď na Maker Faire Prague.
7: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
6: Křižíkovy pavilony.
7: www.makerfaire.cz.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Reklama na Radio 1.

0: Přátelé, komu tady hučí Radio 1?
1: Krásné pondělní ráno, už vám od mikrofonu Rádia 1 přeje Ellen. Strávíme společně jako vždycky 3 hodinky až do poledne a tak, aby byl ten týden, aby začínal dobře a aby se vám dobře poslouchalo i Rádio 1, vám přeju.

9 minut po 9. nám dozněl Danger Mouse, Black Thought a Rag & Bone Man a skladba Up, předtím návrat v čase s Guru a Ramsim Lewisem a Bahamadio, Respect the Architect a před námi je Tkej Majza a Flume, Silent Assassin.

0: Rádia 1.
1: Zveme vás na běh pro paměť národa. Běžíme 5 nebo 10 kilometrů. V Praze 16. května ve Hvězdě, v Plzni už 1. května. Běžíme i na dalších místech v republice. Náš běh ale není o kilometrech. Věnujte svůj běh někomu, na koho by se nemělo zapomenout. Někdo běží za Horákovou, jiný za dědečka s babičkou. Jména píšeme na startovní číslo. Přijďte i s rodinou. Vše i o doprovodném programu najdete na webu běhpropamětnároda.cz.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
5: Reklama na Radio 1.

Dosněli nám Baltazar a Wrong Vibration, předtím Coco Rosie, Restless a před námi je OK Kaya a Psych Ward.

0: jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Do roku 2005 jsme se vrátili s americkými OK Go, Kalbu Oh No a skladbě Here It Goes Again. Předtím další americká parta, newyorský indie rockeři Interpol a my jsme si hráli skladbu Try It On v Salem remixu. Vyšlo v roce 2010. No a nejaktuálnější byl ten kousek na začátku hudebník z Kansas City, Vanou Benja, a nebo taky někdy Vanou Benja SL a skladba Light Rope. Teď zase jeden návrat v čase před námi.

0: Posloucháte Rádio 1, dozněli nám Britští Fools, vrátili jsme se skladbou What Went Down do roku 2015 ke čtvrté studiovce. Předtím průkopníci Manchesteru Stone Roses, kteří nás vrátili až do roku 1989, krásná skladba I'm the Resurrection z jejich debutu The Stone Roses. No a teď si dáme dva naopak aktuální kousky, bude to jednak valašská hudebnice Polly Louise Mackey neboli Art School Girlfriend a A Place to Lie a potom Young Lean a Forever Young. Posloucháte.
1: Ty už jsi na svět. Jsou rádi jedna.

0: Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou.
1: Reklama Rádia 1.
2: Ve stínech tvary květin.
3: Studio Hrdinů uvádí inscenaci Trpaslíci.
2: Jejich vůni nepostrádá.
3: V režii Jana Horáka, premiéra 29. dubna 2026. studiohrdinů.cz.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Tady se vám blíží splátečka a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divokej by, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha pod záštitou Alexandry Udženija, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
8: Reklama na Radio 1.

0: po Anglínovi ještě zazněl Diplo, Flashlight a minutu po 10. hodině už je nejvyšší čas na kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Kulturní servis na pondělí 4. května a svátek mají Květoslavové. Všechno nejlepší. My se podíváme dneska velmi stručně na galerie a program Rádia 1. Galerie Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění, Rock Café Jiří 231, Climate Revolution, čítárna Unijazz v 19 hodin, vernisáž výstavy Svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Kaštán, scéna Unijazzu, Marcel Bárta, Meltary a kresby z cest, Muzeum Kampa, Václav Sokol, Hojnost, Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní, Galerie C12, Fashion Grain, Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty, Outside, Inside. Na Rádiu 1 v 18 hodin já se rád trýzním s Andrejem Hochem. 19 hodin CD non-stop, dnes Vanessa Wagner a deska Study of the Invisible. Ve 20 hodin Eshus, v 21 hodin hudba za dobrou práci a ve 22 hodin teplý proud.

0: Garbage zahrají už 9. června ve velkém sále Lucerny. My jsme si hráli skladbu Uncomfortable Me, deska No Gods, No Masters, jejich 7. studiovka, která vyšla v létě 2021. Předtím nám zněli irští Fontaines DC, deska Romance z roku 2024, a skladba Favorite od téhle dublinské party, a ještě předtím to byla novinka, po docela vlastně dlouhé době vydali něco nového Editors. Fanoušci si museli chvíli počkat na tady ten nový single Call It In, vyšel 28. dubna a předznamenává tour v příštím roce a snad tedy i desku.
1: Reklama Rádia 1.
2: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
5: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
6: Reklama na Radio 1.

0: Dozněl vám kousek z roku 2012 od Jima Colese, a.k.a. Om Unita, bristolského producenta, skladba Dark Sunrise, ve které si zaspívala Tamara Blesa, zpěvačka, která třeba taky spolupracovala se Spectra Soul nebo Alexem Perezem. Předtím naopak aktuální deska, která vyšla teď, jestli se nepletu, na labelu Soulvent v dubnu od producentské dvojky Inmost, což je Josh Croft, Welshan Josh Croft a Australan Bailey Greer. A my jsme si hráli z tohohle alba skladbu Rabbit Hole, ve které si zahostoval zpěvák MC Visionoby. No a ještě předtím Bicep a Eliza, Chroma, O12, Tanks 2.
1: Zpravodajství z Anifilmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Rádio 1.cz.
2: Zpravodajství z Anifilmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše rendrováno a bez labku. Janova Pec.cz.

Ošun a We're Young. No a ještě předtím A Place to Bury Strangers and Where Are We Now. Teď jeden návrat v čase.

0: Skills a LA Hex, předtím Jeff Tyson, kterého jsme si tady představovali, tady ten jeho nový kousek minulé pondělí, tady byl odpoledne na rozhovoru a ta aktuální věc jmenuje Best Day of My Life. No a návrat v čase se odehrával s berlínskými jacuzzi a to do roku 2007 s jejich albem Blitz and Ass a skladbou BLN.
1: Reklama Rádia 1. V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
4: Reklama na Rádio 1.

0: vida es una danza y somos los danzantes.
1: Eso es.

0: 7 minut po 11. dozněla Sofia Cortezis a Novalima Los Poemas No Siempre Riman. Předtím novinka od Davida Byrna Everybody Laughs a taky poměrně ještě čerstvý kousek předělávka, takováhle krásná Roik Sob a skladby Everywhere I Go. Remind Me s Kidem Kudim a BNYX.
1: Reklama Rádia 1.
2: Nazdar, co tu bastlíš?
3: To je prototyp, nesahej na to.
2: Počkej, jsi tam dal senzory? A, to reaguje na pohyb?
3: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
2: Taky tě to zajímá?
4: Přijď na Maker Fair Prague.
5: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
4: Křižíkovy pavilony.
5: www.makerfaire.cz.
6: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na dek.cz.
8: Ve stínech tvary květin.
9: Studio Hrdinů uvádí inscenaci Trpaslíci.
8: Jejich vůni nepostrádá.
9: V režii Jana Horáka, premiéra 29. dubna 2026. studiohrdinů.cz.
10: Reklama na Radio 1.

0: 11 hodin 20 minut dozněl Fred Again a Kami, Like I Do. Předtím prostě nádherná věc v originále i v remixu Slow Dive a Kisses v Daniel Avery remixu a ještě předtím spolupráce The Chemical Brothers a Becca ve skladbě Skipping Like a Stone.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Cosmetic Institute a skladba Konference.

tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na komorní rodinný festival Mezi lesy. Ten se odehrává v kostele svatého Štěpána ve Skřivani u Rakovníka, v kostelní zahradě, ve vesnici a v jejím okolí. Koná se v sobotu 6. června a vystoupí tam například Kale, Petr Borkovec nebo Lakatoš.

To zněly The Horrors a The Silence That Remains, dva roky staré album Nightlife, předtím Peaches a Boys Wanna Be Hair, a ještě předtím The Drums a Plastic Envelope. Před námi jsou Pendulum a Girl in the Fire.

Je to tak, máme 11 hodin 42 minut a je tady druhá část kulturního servisu na pondělí 4. května s koncerty a tančírnami, filmy, divadly a programem Rádia 1. Koncerty a tančírny Studio Hrdinů 19.30, Orchester Berg Midi, Rock Café v 19.30, Fébia Žurnál a Amberfall, Palác Akropolis 19.30, Lambert Trio a Conic Rose, Lucerna Music Bar ve 20 hodin, Tiger Lilies,

divadlo v Řeznické v 19.30, jeden německý život. Divadlo v Celetné v 19.30 Cyrano. Klubovna Kašpar 19.30 Kráska Zlínané. Jatka 78 19.30 Scent Art. Divadlo pod Palmovkou v 19 hodin Encyklopedie akčního filmu. Švandovo divadlo v 19 hodin Divoká kachna. Divadlo v Dlouhé v 19 hodin Kartonový taťka. Na rádiu 1 v 18 hodin Já se rád trýzním s Andrejem Hochem. V 19 hodin CD Nonstop, Vanessa Wagner a Study of the Invisible. Ve 20 hodin Eshus, v 21 hodin Hudba za dobrou práci a ve 22 hodin Teplý proud.

0: Dry cleaning a hit my head all day, předtím fakt cookers a play me. No a je 11 hodin a už skoro 53 minut, já se s vámi pro dnešek musím rozloučit a na rozloučenou jsou tady střední vlny a poslední dny, tak se na vás budu zase moc těšit, jako vždycky v pátek. A vlastně tady mám ještě jednu pozvánku už tuto středu v kampusu Hybernská. Budeme s Gadžem, neboli Martinem Juráčkem a Douglasem a Arelánesem, tak budete-li mít chuť, mělo by být snad, doufám, hezky, doražte za námi. Ahoj, loučí se Ellen.
1: Ahoj, ahoj.
2: Hoj, hoj, hoj.
3: Rádio 1.
1: Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chcete po mě další román s Vrahem Riplim?
2: Čtenáři ho milují, slečno Highsmithová.
1: Zníte, jako byste měl nějaký nápad.
2: Zveme vás na psychologický thriller Švýcarsko na letní scénu divadla Ungeld.
1: Více na divadloungeld.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
5: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
6: Reklama na Radio 1.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: Je to tak, je tady 12. hodina a s touto šílenou hodinou už i začátek mýho vysílání. Moje jméno je Žofie a budu vám teď 3 hoďky pouštět muziku, a to úplně nejčerstvější. Tohle je ovšem výjimka potvrzující pravidlo, to 1%, co není úplně nejvíc nejčerstvější skladba. Je to Alpha Mist, skvělej vokalista, ale hlavně pianista, jazzovej, skladba Borderline. Z roku 23.
2: That means you know who I am before I talk, right? And you propose I was damaged at the source, right? You get family support, I support mine. No handouts, had to force mine. The day I get bored, I'm borderline. Everyday trauma, normalized. Free options.

To bylo norský duo Smerz. A jejich nejnovější single Spring Summer. Teďka už jsme se přesunuli do Čech, respektive na Slovensko. Tohle je Léto s Monikou.

konci dubna jí vyšlo nový album Cítit to všetko naraz a vyšlo na našem oblíbeném slovenském labelu Slunko Records. Tohle je skladba Tiger. Nebo taky Tiger.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
2: Gros Arltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Gros Arltálu, v údolí Salaší. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Reklama na Radio 1.

Tohle je nový single od švédský producentky, která se říká Rock. Tvoří na pomezí R&B, rapu a popu. Tady na tom novém singlu Sorry se dala dohromady s vokalistkou

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

dní, kdy kytky kvetly a jezera začaly tát. Teď akorát, když se rozední.

0: spolu všechny rejvy, ale pocit mám, že to není stejný s tebou. Když děláš si pihenou, tak nedělej uraženou, když nevidím ti do očí přes...
1: Tohle je studentský rapový uskupení Gufrau, který se dali dohromady s Marie April. Oba nejmladší vítězové letošních cen Anděl. Marie April za objev roku a Gufrau za skladbu roku. Jedna z jejich společných dvou singlů. Tahle se jmenuje 9 ráno, krásně zasněná skladba.

0: Hral nám Pink Sifu a Eve Goes Crazy, skladba Projections, a teďka už zpátky do Čech.
1: Na podlaze.
0: Tohle je experimentální rapový duo Dvě slunce.
1: Mám pocit, že znám všechny lidi v Praze.
0: Který mají nově na featu na tomhle tom tracku Zrcadlo česko-vietnamského rapera Ankyho.
1: To feelu, jak...
0: Mimochodem taky našeho skvělého kolegu.
1: Neřeším, jak to lidi vezmou.
0: Dva týdny zpátky jsem ho mohla vidět v Liberci na narozeninách Baru Papíra. Byla to skvělá show. Po boku Vojty Bartla, a.k.a. Harsh Mellow, na beatech.
1: Rotuju po společenských kružnicích a brzo budu Digimon jak Litter Bin.
0: Dvě slunce Anky, Zrcadlo na rádiu.

Tohle je hiphopový trio z Belfastu, který si říkají Kneecap. Jejich nová skladba Irish Goodbye, na který jim hostuje Kay Tempest, můj velký oblíbenec. Skvělý kombo, který by mě nikdy nenapadlo. No a kdyby vás zajímalo, co si od té 12. hrajeme, tak na stránkách Rádia 1 jako vždycky je k dispozici k nahlédnutí kompletní tracklist.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.
3: Ja,

Tohle je další můj velký oblíbenec, jmenuje se A.G. Tracy, rapper z Londýna. Tenhle novej track Charisma je produkovaný od Glides. Velmi krátký, ale velmi úderný track. No a navážu s ním zase na nějakou českou produkci. Tohle je mladičký rapper s taktéž velmi sebevědomou flow. Říká si Big Hlad. A minulý týden mu vyšlo debutový album, který se jmenuje Hlad je nejlepší kuchař. Je to totiž rapper a kuchař zároveň. Na albu nechybí ani skladba, která je věnovaná podniku, kde pracuje, nejlepší pizza v Praze, Slice Slice Baby. Na černý kůži. Tohle je ovšem skladba Stříbr.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Je to tak, znělka oznámila lehce nečekanou soutěž. No a to tentokrát s Maker Faire. Maker Faire Prague se vrací 9. až 10. května 26 na výstaviště Praha, aby proměnil areál v živou laboratoř nápadů, kde se technologie testují v praxi. Festival každoročně přitahuje tisíce návštěvníků a ukazuje, že inovace nemusí vznikat jen v korporátních laborkách, ale i v garážích, školách nebo komunitních dílnách. Více najdete na makerfair.cz. Telefonní číslo k nám do studia je 210 323 919 a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Vyhrát můžete dva jednodenní lístky na festival Maker Faire. Telefon je zatím vyvěšen, takže nevolejte, ale čtu otázku pro dnešní den. Na Maker Faireu v Praze uvidíte desítky přístrojů, které dokážou z plastové struny nebo pryskyřice vytvořit reálný 3D objekt podle digitální

0: Super, tak moc gratuluju, budeš, myslíš, mít čas se tam mrknout?
1: Jo, určitě.
0: No tak bezva, tak mi vydrž ještě chvilku na telefonu a domluvíme se, co a jak. Gratuluju ještě jednou.
1: Děkuju.

Pokud vám unikla tady ta producentka, která se říká Bodur, tak velmi doporučuji si doplnit, protože to jsou nádherný, velmi experimentální balady. Bodur žije v Londýně, ale má turecko-srýlanský kořeny. Všechny ty arabský vlivy jsou tam hodně slyšet.

0: Reklama Rádia 1.
1: Palác Akropolis a Rádio 1 vás zvou na první Music Infinity v roce 2026. V pondělí 4. května se představí německý mistr minimalistického klavíru Lambert v triu a berlínská formace Conic Rose, která tvoří hudbu na pomezí art rocku, ambientu, jazzu a elektroniky. Dva výrazné emotivní hudební světy si přijďte poslechnout 4. května do Paláce Akropolis v rámci Music Infinity.
2: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Mezi ploty více

0: ploty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, hlavní partner Beatrice, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Reklama na Rádio 1.

Tvá skladba je tohleto. Jmenuje se Most of Me is Elsewhere. A je to kombo tří umělců. Můj velký oblíbenec Sega Bodega. A vokalistka s neuvěřitelným rozsahem Earth Eater. A venezuelský DJ a producent Luis Garban, který ho můžete znát pod pseudonymem Safety Trends.

a ten track, který nám před chviličkou dohrál, vyšel v pátek. Stejně jako tenhle remix. U nás na rádiu jedna oblíbený newyorský producentky James Kay, která nám hrála i na narozeninách asi tak před 3 týdny v Meat Factory. Remix je to skladby Idea Number 2 a postará se o něj Juš s 2H na konci.

Kopák a Kopák nám oznámili kulturní servis. A to pro dnešní den, pondělí 4.5. svátek mají Květoslavové. A taky Květoslavy, doufejme. No a my se spolu teďka podíváme na sekci galerií, kam můžete dneska vyrazit za kulturou. Na Pražském hradě, v jízdárně Pražského hradu, Fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Rock Café, Jiří 231, Climate Revolution. V čítárně Unijazz od 19 hodin vernisáž výstavy Svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Kaštan, scéna Unijazzu, Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest. V muzeu Kampa Václav Sokol a výstava s názvem Hojnost. Na výstavu Cesta kolem světa za 80 dní můžete zajít na Chvalský zámek. V galerii C12 je výstava s názvem Fashion Grain. Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty. Outside in

to by bylo všechno k galeriím a výstavám, na který dneska můžete po Praze zajít. Tím ovšem kultura nekončí. U nás na Rádio 1 od 18 hodin pořad Já se rád trýzním s Andrejem Hochem. Od 19 hodin tradiční pořad CD Nonstop. Tentokrát s albem Study of the Invisible Vanessy Wagner. V 8 hodin večer potom pořad Ešus ve 21.00 hudba za dobrou práci se strýčkem Míšou a v 10 hodin večer potom pořad Teplý proud.

a my jsme zase na chvilku v Londýně. Tohle je vokalistka, písničkářka, producentka Kea Blue, kterou jsem objevila skrze spolupráci s Diorp před lety letoucími. Tohle je její skladba Violent z nového alba, který vyšlo na konci dubna. Key Be Forever.

0: chystá nový album.
1: Zpravodajství z Anifilmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Radio1.cz.
2: Zpravodajství z Anifilmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše renderováno a bez labku. Janova Pec.cz.

Micah Richard, která si říká uměleckým jménem Sophia Stell. Je umělkyně a vokalistka, která je narozená v Miami, nicméně kořeny má ve Francii a na Haiti. Tohle je nejnovější single s perfektním názvem Bitches Talk Shit.

raperka JT, kterou můžete znát taky jako Monica Sister nebo City Cinderella. Její girl boss nejnovější

Tohle byl australský rapér Genesis Owusu a jeho velmi energický track Life Keeps Going, asi tak týden starý. No a neméně energický track je Storm 2. Po dlouhý době Young Lean vydává track a taky se ho o něm hodně mluví. Klip totiž k téhle písničce má taky moc pěknou choreografii, takže doporučuju. Young Lean Generation Storm No.

0: Kamarády a jedno.
1: Nazdar, co to bastlíš?
2: To je prototyp, nešahej na to.
1: Počkej, jsi tam dal senzory? A, to reaguje na pohyb?
2: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
1: Taky tě to zajímá?
3: Přijď na Maker Faire Prague.
4: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
3: Křižíkovy pavilony.
4: www.makerfaire.cz.
5: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
8: Reklama na Radio 1.
9: Praha, Plzeň, Liberec, České Budějovice.

Určitě poznáváte tuhle legendární klasiku. To je skladba The Model. Najdete ji na albu, který vyšlo na konci dubna hudebníkovi z Ameriky, který se říká Dorian Electra. Album má stejnojmenný název a najdete tam samý předělávky tohle typu. Od hitu, jako je Hips Don't Lie.

tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na komorní rodinný festival Mezi lesy. Ten se odehrává v kostele svatého Štěpána ve Skřivani u Rakovníka, v kostelní zahradě, ve vesnici a v jejím okolí. Koná se v sobotu 6. června a vystoupí tam například Kale, Petr Borkovec nebo Lakatoš.

Nová skladba newyorského uskupení Ratatat vydává novou skladbu When I'm Gone. Tváří se jako nějaký speciální kolabo, protože je to Ratatat versus Evex. Nicméně Evex je Even Peter Mast, což je hudební producent a DJ, který je taky půlkou tady toho uskupení Ratatat spolu s Mikem Stroudem. Skladba se jmenuje When I'm Gone a je to teda trošičku víc EDM nahrávka než ty klasický kvílivý kytary, co od Ratatat známe.

je další kolabo track, který nedávno vyšel, z kterého mám velkou radost. Jsou to dva britský producenti, jeden z Manchesteru, který ho určitě znáte z vysílání Rádia 1, říká si Synchro. A mnou teprve loni objeveným producentem Tomem Jarmym. Skladba se jmenuje North Star.

No a za chviličku ve 14 hodin už se můžete taky těšit na rozhovor s německým hudebníkem Lambertem, který vystoupí se svým triem dneska večer v Paláci Akropolis.

Project Pablo. A ani ne před týdnem vydali svoje debutový album. Z něj si právě hrajeme skladbu Endlessly, na který můžete slyšet i moji oblíbenou zpěvačku a producentku z Holandska, která se říká

0: 2026. Einstürzen Tenoybauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
1: Stavební Nidek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Deck Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Deck Foam zdarma. Více na deck.cz.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
5: Reklama na Radio 1.
6: Ah. Jo, já vám líp? Tak to jsem moc rád.
7: Radio 1.
8: Cítíte ten
9: Radio 1.
8: Ah.

To byl Lambert u nás ve studiu. Můžete ho vidět večer kolem 9. hodiny v Paláci Akropolis. Vidět a hlavně slyšet. Uvidíte i ty masky sardinský, o kterých jsme mluvili. Rozhodně na tom není nic strašidelného, nebojte. Kdo trošku posloucháte moje směny, tak víte, že nedám dopustit na producenta, který se říká Fortet. Tohle je nejnovější remix na písničku Love Cry. Má ho na svědomí Raymond Pank. Což je skvělý producent a taky spoluzakladatel labelu Tabula Rasa ze San Franciska.

0: That's rough.
1: Reklama Rádia 1.
2: Ve stínech tvary květin.
3: Studio Hrdinů uvádí inscenaci Trpaslíci.
2: Jejich vůni nepostrádá.
3: V režii Jana Horáka, premiéra 29. dubna 2026. studiohrdinů.cz.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
7: Reklama na Radio 1.
8: Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připravenou 5 novinek v hitparádě Rádia 1. Novinka číslo 1, tak to jsou vlastně dva velké návraty v podobě Mezivetek a Toma Vejce. Boots on the Ground, protest song, společný single jako novinka číslo 1. Debutové album O na Ninja Tune vydali Fuckers, jejich single Butterflies je novinkou druhou. Tajemný elektronický kolektiv Holy Bones si ve skladbě Slug Boy přizval Baxtera Dureyho. Do hitparády se také vrací projekt zpěvačky a skladatelky Lou Rhodes s názvem Kyoto. Warpaint, to je single z jejich druhého alba Black Salt.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Public Image Limited. Ta vystoupí 22. května v klubu Sasazu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Máme 2:30 odpoledne. A hrajeme si uskupení, který se říká PPP. Je to trio a jsou to jejich počáteční písmena. Je to DJ Python, DJ Pleat a Piezo. Na začátku dubna vydali EPčko. V téhle formaci jmenuje se Be Born Again. Najdeme na ní 5 tracků a my si hrajeme ten závěrečný s názvem Please. Psáno zkratkou PLZ.

stihla aktualizovat tracklist, takže na stránkách Rádia 1 pod mým jménem Žofie ho najdete. Je tam taky odkaz na playlist, kam dávám všechny písničky z letošního vysílání.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

15. května na můj sváteček vyjde nové album od holandského producenta, který se říká Martin. Bude se jmenovat Music for Existing. Tohle je druhý single z nadcházejícího alba, jmenuje se No One Plays the Game. Dál se na něm dohromady s skvělým multiinstrumentalistou z Londýna, hlavně teda pianistou, skladatelem, který se jmenuje Duval Timothy.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.
3: Транслирует просто трески венерианских молний, и здесь они представлены условно.

Tohle je dříve už zmiňovaný Diorp. Zakladatel žánru, který se jmenuje Ambient House. Zmixovaná skladba Because/Before. Najdete ji na kompilačním albu Connecting the Dots na značce Compact.

No a jelikož se můj vysílací čas už chýlí ke konci, tak se s vámi rozloučím dvěma takovýma klidnějšíma skladbama. Tohle je závěrečná skladba z nového alba naší český vokalistce a producentce, skladatelce Never Soul, skladatelky. Album jí vyšlo na konci dubna a jmenuje se Rest Your Wound on Mine. A ta závěrečná skladba se jmenuje Naked.

jelikož je to docela temňárna, tak vám jako poslední skladbu zahraju velmi pozitivní skladbu o lásce, která se jmenuje Uroboros. A je z druhého společného alba OK Kai, výborný vokalistky a zpěvačky, teda to je to samý, producentky. A producenta, který se říká Baba Steels, společně vydali druhý album Blurb 2. A přesně tam tuhle skladbu najdete. No a jelikož vyšlo spoustu skvělý muziky a já jsem vám ji nestihla vůbec zahrát, tak vám zbytek zahraju zase v pondělí.

0: jedno.
1: Zveme vás na běh pro paměť národa. Běžíme 5 nebo 10 kilometrů. V Praze 16. května, ve Hvězdě v Plzni už 1. května. Běžíme i na dalších místech v republice. Náš běh ale není o kilometrech. Věnujte svůj běh někomu, na koho by se nemělo zapomenout. Někdo běží za Horákovou, jiný za dědečka s babičkou. Jména píšeme na startovní číslo. Přijďte i s rodinou. Vše i o doprovodném programu najdete na webu běhpropamětnároda.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1. Praha 91,9 a Plzeň 97,5.
1: Není jiná alternativa.

Battle for the Sun, nostalgický kousek od Placebo, předtím jedna z novinek Lauren Odr a skladba Praxis z jejího aktuálního alba Whole World as a Vigil. Příjemné odpoledne vám teď v 15 hodin a 5 minut přeje ze všech frekvencí Rádia 1 Jana Ješková. Budu tady s vámi až do 18. hodiny, kdy začne pořad Já se rád trýzním. No a můžu vám už teď říct, že nebudeme ani soutěžit, ani si povídat s nikým v rámci rozhovoru. Čeká vás jen hudba. Třeba to, co posloucháte teď, se jmenuje Björk's Alarm Clock a stojí za tímhle kouskem skupina L10-11. Hezký poslech.

0: sloty. Vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innoji, oficiální partneři Staropramen Cool a Hasičská vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé, výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Reklama na Rádio 1.

Tolik jedna z novinek z úterní Velké sedmi, z úterý minulého týdne, Noisy Pots a jejich 8-bit love. K dalším kouskům z Velké sedmi se určitě ještě v průběhu dnešního odpoledne dostaneme, teď už jsou tady ale Jennifer a jejich Old Crimes.

0: vděčnej, že je život takhle mléčnej. Uvízlej provazu, za kliku zatáhám, protože nejzbytečnej.
1: Stejně bys nevěděl, jaký by to bylo MMNK z Brna předtím. Of Montreal, jejich novinka When. No a ze série lehce eklektických písní přejdeme k něčemu velmi přímočarému. Viagra Boys a jejich You Know Too.

0: Z Any filmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Radio1.cz.
1: Zpravodajství z Any filmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše renderováno a bez labku. Janova Pec.cz.

Tak pokud jste v sobotu zavítali na Štvanici na některý z koncertů konaných v rámci festivalu United Islands, tak možná jste narazili i na polský projekt Błoto, který tam odehrál skvělý, mnohem tanečnější set, než je tahle ta novinka Změna času, kterou dali dohromady Błoto s rumunským producentem Ionem D. No a další koncert, který teprve bude, bude 2. září a bude to koncert Kurta Weila tady v Praze.

Tak po novince od Kurta Weila, Chance to Bleed, to byla jeho kámoška, hudební spolupracovnice Courtney Barnett, taktéž s novinkou se skladbou Wonder z jejího letošního alba Creature of Habit. No a zůstaneme u písničkářů. Solovku vydal pod přezdívkou TSFS Antonín ze skupiny Sings. A tohle je jedna ze skladeb z ní, The Train's Gonna Save You.

0: platform.
1: Reklama Rádia 1.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
6: Reklama na Radio 1.

0: 14. místo ve Velké sedmě, stále ještě příležitost hlasovat pro střední vlny a jejich skladbu Poslední dny a také pro několik dalších písní, které se vám líbí v rámci Velké sedmi.
1: Další zlá věc.
2: Rádio 1.
0: No a v hitparádách pokračujeme. Tohle je novinka z té zahraniční hitparády. Lambrini Girls a jejich Cult of Celebrity.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinka číslo 1, tak to jsou vlastně dva velké návraty v podobě Mesivetek a Toma Vejce. Boots on the Ground, protest song, společný single jako novinka číslo 1. Debutové album O na Ninja Tune vydali Fuckers. Jejich single Butterflies je novinkou druhou. Tajemný elektronický kolektiv Holy Bones si ve skladbě Slug Boy přizval Baxtera Dureyho. Do hitparády se také vrací projekt zpěvačky a skladatelky Lou Rhodes s názvem Kyoto. Warpaint, to je single z jejich druhého alba Black Salt.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Public Image Limited. Ta vystoupí 22. května v klubu Sasazu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: ráno.
1: Tak, v Hitparádě máme sice od Gorillaz jiný kousek než ten Damaskus, který právě dozněl, ale abyste pořád neposlouchali to stejné. Gorillaz a jejich velmi, velmi zábavné aktuální album The Mountain, na kterém, jak asi dobře víte, najdete i dvojici Sparks. Tak jsem tady vyštrachala od Sparks něco hodně starého.

0: Kulturní servis.
1: Dozněla skladba pro pamětníky, pro ty, kteří mají rádi své rázné hudebníky, zvláště pak sourozenecké dvojice. Mluvím o těch Sparks, kteří dohráli. No a protože je 16.15, je tady ta část kulturního servisu Rádia 1, která pojednává o koncertech, tančírnách, kinech, divadlech a tak lehce programu Rádia 1 na nejbližší hodiny. Začneme ve studiu Hrdinů od 19.30, tam hraje orchestr Berg, co se jmenuje Midi. Rock Café 19.30, Fobia, Žurnál a Emberfall. Palác Akropolis 19.30, Lambert Trio a Conic Rose a Lucerna Music Bar od 20. hodiny oblíbení Tiger Lilies. Co se týká filmové nabídky, tak Kinopilotů nabízí v 18.20 film Otec, matka, sestra, bratr. Ve 20.20 potom Ďábel nosí Pradu 2. Edison Film Hub 19. hodina, kdybych měla nohy, tak ti nakopu. Kino 35, 20.30 nebezpečné hry Roblox a Metaverzum. A Kino Světozor 20.30 Ďábel nosí Pradu 2. Divadla nabízejí toto. Divadlo Bravo, 19 hodin, Losers, Cirque Company a Cirkus Bazar. Divadlo v Řeznické, 19.31, Německý život. Divadlo v Celetné, 19.30, Ráno. Klubovna Kašpar, 19.30, Kráska, Zlínen. Jatka 78, 19.30, Start, divadlo pod Palmovkou, 19 hodin, Encyklopedie akčního filmu. Švandovo divadlo, 19. hodina, Divoká kachna. A divadlo v Dlouhé, 19. hodina, Kartónový taťka.

No a na Rádiu 1 vás čeká 18 hodin pořad Já se rád trýzním s Andrejem Hochem. V 19 hodin začne CD Nonstop. Dnes Vanessa Wagner, Study of the Invisible. Ve 20 hodin tady máme tradiční Ešus od 21. hudbu za dobrou práci a od 22. teplý proud.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zdraví vás Petra Nesvačelová. Letní scéna divadla Ungeld 2026 je právě v prodeji. Mě vidět můžete hned ve třech inscenacích. Tak se na vás těším, více na www.divadloungeld.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Po kulturním servisu jsme poslouchali skupinu Fat Dog, na kterou se můžete stavit letos v létě v Brně, pokud zamíříte na popmese. Tohle to byla novinka od Dalek, skladba Substance. No a Dalek jsem zvolila víceméně proto, že svého času spolupracovali s raperem, který se říká Odatý a na kterého se můžete přijít podívat v Praze, není třeba čekat do léta, 14. května na Sedmičce. Tohle je Odatý a skladba Kept On Us.

0: Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou.
1: Římsič. Yeah.

0: a já se válím po žíněnce jako Penner.
1: Tak tolik na doplnění obrázku doktora Římsa a Čest Zmrdě, kteří vystoupí jako předkapela Odatýho na Sedmičce 14. května. No a my se z domácích vod přesouváme do zámoří. Blake the Man 1000 je známý třeba ze spolupráce s Frost Children a s řadou dalších současných newyorských producentů. Tady je skladba z jeho aktuální desky nazvaná Renomu.

afraid about me.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Tak ještě jedna novinka z Velké sedmi, jedna ze skladeb, na které můžete hlasovat. Edův syn a skladba nazvaná Včeras. Jinak naživo Edův syn 8. května o svátečním dni v Cargo Galerii.

Tak zase jeden z kousků pro pamětníky. Nicméně bratři Orfové se objeví naživo v Praze v paláci Akropolis 28. května. Tohleto byla skladba Vzduchem z jejich skvělé debutové desky Bingry Vingry. No a další skladba je také pozvánkou na koncert. Ten se koná už 16. května. Jde o křest desky Cítič to všetko naraz. Léto s Monikou. A ten křest se koná pro změnu v prostorách Archa Plus.

0: Reklama Rádia 1.
1: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Reklama na Radio 1.

Po projektu Léto s Monikou, po kanadský Ghostly Kisses, to byl pořád stejnej Zdenda Lichnovský. A teď se ponoříme do něčeho, co Miss Grid označuje Tourist Mind. Tuhle skladbu najdeme na její úplně čerstvé desce Under My Umbrella.

Po Miss Gritty a její skladbě Tourist Mind jsme poslouchali japonské Mono, titulní skladbu z alba Oath. No a tahle ta skladba Midnight, The Stars and You v podání Deerhoof byla pozvánkou na koncert Deerhoof, který se bude konat v Meat Factory 19. května. Večer z Deerhoof zahájí Bear Cloud. Tady je jeho skladba Infinite Walk.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nazdar, co tu bastlíš?
2: To je prototyp, nesahej na to.
1: Počkej, jsi tam dal senzory? A, to reaguje na pohyb?
2: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
1: Taky tě to zajímá?
3: Přijď na Maker Faire Prague.
4: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
3: Křižíkovy pavilony.
4: www.makerfaire.cz.
5: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Ve stínech tvary květin.
8: Studio Hrdinů uvádí inscenaci Trpaslíci.
7: Jejich vůni nepostrádá.
8: V režii Jana Horáka, premiéra 29. dubna 2026. studiohrdinů.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Reklama na Radio 1.

free speech is almost over. I'll sit and listen.

a human. It's kind of funny, kind of sad.

0: because something is doesn't mean it should be.
1: Tak tolik Bill Callahan a jeho trable s počítačem, respektive možná vůbec trable muže věku okolo 58 let, aspoň tak nějak se jmenuje jeho solovka. Předtím Modern Nature, no a teď pro chlapce po 50 do Irska něco od Nika Cavea, Šťastnou cestu.

tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na komorní rodinný festival Mezi lesy. Ten se odehrává v kostele svatého Štěpána ve Skřivani u Rakovníka, v kostelní zahradě, ve vesnici a v jejím okolí. Koná se v sobotu 6. června a vystoupí tam například Kale, Petr Borkovec nebo Lakatoš.

Tak po krátkém připomenutí všech novinek z Velké sedmi, to bylo místo čtvrté z minulého týdne. Uvidíme, jak to bude toto úterý. Praha Union a jejich asi motivační kousek Zase ty lidi. Přeneseme se do zahraniční hitparády, tam mezi novinkami je i tahleta skladba Slugboy, Holy Bones a Baxter Jury.

CD Nonstop. Francouzská skladatelka a klavíristka Vanessa Wagner se prosadila na poli klasiky už polovice 90. let a později je začala experimentovat. Její album předělávek Study of the Invisible vyšlo v roce 2022 pro label Infiné. A vy si ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Tak před pozvánkou k dnešnímu poslechu CD Nonstop jsme poslouchali novinku The Kneecap, do které zapojili i Kay Tempest. Skladba se jmenuje Irish Goodbye. No a ode mě už je to taky téměř goodbye. Pustím vám Patrika Wolfa, protože o tomhletom zajímavém umělci vznikl dokument, který u nás ještě nemůžeme vidět, ale třeba na to dojde. Moderuje ten dokument Tilda Swinton, což je zajímavá kombinace. Takže jedna starší vzpomínka na Patrika Wolfa. Blood Beats, alba Lycanthropy. No a za chvíli přijde čas na pořad Já rád trpím. Takže mějte se hezky a naslyšenou zase za 14 dní.

0: že jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2, pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

0: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
5: Reklama na Rádio 1.

0: Hello, posloucháte Já se rád trýzním na Rádiu 1, od mikrofonu vás zdraví Andrej. A nejsem tady sám, je tady se mnou Terka.
1: Ahoj.
0: Jak se máme? Minule jsi tady nebyla.
1: Nebyla, mě to taky chybělo.
0: Jsme zrovna řešili Jojo Sivu, jo. A...
1: Beze mě.
0: Bez tebe.
1: Ne.
0: I'm sorry.
1: Odpuštěno.
0: Jak se máme? Co tvoje oblíbený memíky? To je taková moje oblíbená otázka, na kterou se všech ptám.
1: No, furt stejný oblíbený memíky. Furt prostě to, co mi pošleš samozřejmě.
0: Myslíš AI zeleninu?
1: Ano.
0: Bohužel.
1: Jako reálně to furt vede, no.
0: Bohužel Fruit Love Island skončil úplně, už to nikde není. Takže teďkon jsou, alternativa jsou AI příběhy o tom, jak zelenina otěhotní s jinou zeleninou.
1: Kvalitní. No a jak se máš ty? Jaké jsou tvoje oblíbené memíky?
0: Můj oblíbený memík teďkon, nebo ne teďkon, on už nějakou chvilku běží, ale jsem znovu objevil takovou paní, která vypadá jako Robert Fico. A strašně tohle ten trend teďkon smilkuje. A je to iconic. Jmenuje se Gwyneth, teď nevím příjmení, ale najděte si ji, ta podoba je neskutečná. Je to Američanka a teď se prohlásila za královnou Slovenska.
1: To to hodně jako rozjela celkem.
0: Love her.
1: Yes.
0: Love her. Anyway, jsme rádi, že jste tady s náma, čeká vás hodinka meme soundu, čeká vás hodinka bizárku a na actually dneska budeme trošku jako normíci, trošku jako normálnější songy, občas tam švihnem nějaký bizárek, ale you'll see a čekají nás teď Contemporary City a Self-Aware, takže stay with us, let's go.

0: Temper City, Emily Jeffrey a Fake Mink na Rádiu 1. Posloucháte pořád Já se rád trýzním. U mikrofonu pořád Andrej, u mikrofonu pořád Terka. Pořád nejsme cancelled.
1: Zatím. To je, jako,
0: pojďme si zatleskat, jo. A pustil jsem Emily Jeffrey, protože před nějakou dobou úplně atakovala moji For You page. Ty to neznáš, ne?
1: Hele, vůbec právě.
0: To je mladá Britka, která tenhle ten song, to Do You Remember Me, natočila na rozbitý iPhone, začala to všude postovat a vymyslela trošku jako geniální trend, který se záhy stal strašně otravným, a vymyslela fakeovej hororovej film z 80. Načiž a pomenovala to Zepota, s tím, že ten song byl jakoby soundtrack. A strašně se to chytlo, jako strašně moc lidí začali vymýšlet reální jako scénáře. Ona pak vymyslela, jakože hej, tak zkuste ten film natočit, a rázem jako udělala soutěž, lidi začali natáčet studentské jako snímky, ona pak udělala svůj první velký koncert a tam pouštěla vlastně vítězný film. Genius.
1: To je hodně zajímavý, no.
0: Ale trochu annoying.
1: Jako ten song, nebo...
0: Ten trend, já jsem to fakt měl všude. Jako,
1: okay.
0: Já jsem se bál otevřít ledničku, protože tam na ně vyskočilo Do You Remember Me, prostě. Stejně otravně jako Nová euforie, by the way.
1: To je pravda.
0: Už tak jsou...
1: Nám můžeš rovnou říct, co si o tom myslíš.
0: Už jsou venku 3 díly od mýho posledního vysílání a je to pořád tragický. Jestli jste s tím ještě nezačali, tak don't.
1: Ani nezačínejte.
0: Ne, ne, ono to lepší nebude. Ono už je to jenom...
1: Ne, je to fakt jako hodně divný na to, jak prostě ta první série i... Jako ta druhá už byla horší, ale ta první byla fakt jako dobrá. Tak ta třetí, to už je prostě... No.
0: Z tohle pořadu se stalo prostě pořád ohitování euforie. And I'm here for it. Jako, ne, ne. To je jedna z forem prostě sebetrýznění, je koukat na třetí sérii Euforie.
1: Jako já jsem popravdě taky ještě s tím nezačala. Viděla jsem spoustu zajímavých úryvků na TikToku samozřejmě, kde jinde. A taky si to jakoby pak pustím, že jo.
0: Až si zaplatíš HBO.
1: Až si zaplatím HBO, přesně tak. Tak jako taky si to pustím, ale prostě už jsem si udělala nějaký názor z toho, co jsem viděla a jako nic moc, no.
0: Musím říct, že jediná dobrá věc na celý, jako na celým tom, na tom všem, že vlastně teďkonc vyšla třetí série, byly ty memes. Jako memes na to, že já v 8 letech je taky, ale 8 lety já, když si koupí takovou tu žvějkačku, co je cigáro a... Yes. Jsou tam závěry na tu růl prostě, která víme, co v tom seriálu dělá. To mi přišlo jako funny. Yeah. Anyway, jestli jste pořád tady s náma, tak rip, ale my pokračujeme dál a zahrajeme mý milovaný Bad Omens, takže stay with us a let's go.

0: Posloucháte Já se rád trýzním na Rádiu 1. Právě nám dohráli Bad Omens a hned za ním má Pawn Me ve dvou verzích a ta druhá I wanna talk about it. Existuje jeden účet, který se jmenuje Opera Trashified. To je reálná operní pěvkyně, která předělává TikTokový soundy, nebo meme soundy obecně a zpívá je jako operu. Takže jste mohli slyšet Pussy Tight, Pussy Fresh, tak jak by to znělo v opeře. Není to skvělý?
1: Děkujeme za kulturní zážitek.
0: Já si myslím, že kdyby tenhle ten účet objevil Timothée Chalamet, tak sedí na každý opeře v první řadě. Někdo by mu to měl pustit. I mean...
1: Slajdni mu do DMs.
0: Ty vole, ne. By mě Kylie zabila. Or don't you think? Tohle to je živý vysílání. Moje úplně první živý vysílání. A já jsem se bál, že nastane to na ten okamžik, kdy řeknu něco, co by bylo cancelable. Here it is.
1: A nemá to kdo vystřihnout, že jo?
0: Bohužel Zdenda poslouchá z domova.
1: Zdravíme Zdendu. Ahoj.
0: Zítra jdu na kobereček. Anyway, my jsme se bavili teď během, po tom, co jsme se začali smát, tak jsme se bavili o našich oblíbených mím s poslední dobou. A řešili jsme jeden trošku problematický účet jedné paní, která teď koluje po sociálních sítích. Ty si pamatuješ, jak se jmenuje, protože já ne.
1: To je ta Češka?
0: Je to ta Češka.
1: Tereza.
0: Náhoda?
1: Náhoda, nemyslím si. Ne, je to Tereza. Dál bych to asi jako nějak moc nerozvíjela.
0: Já asi tak radši. Ne, já jenom asi bych jenom chtěl říct, že to není good, co děláš, Terezo.
1: Ne, přestaň.
0: Stop. Get some help, Terezo.
1: Tady to asi můžeme ukončit.
0: Já bych to asi taky ukončil. A pak sebe. Anyway, čekají nás další skvělý pecinky, takže my už budeme mlčet. Bye!

0: I'm sorry Maria, na rádiu 1, posloucháte Já se rád trýzním, u mikrofonu pořád Andrej, u mikrofonu pořád Terka.
1: Ahoj.
0: Hello. My jsme v předchozím vstupu omylem, nebo asi nechtěně vyhejtili jednu blogerku, tak se omlouváme, posíláme klíčenku, ale furt si myslíme, že dělá špatné věci. Anyway, pustil jsem I'm Sorry Maria, protože jste mohli slyšet, že ten song je strašný banger a nahrála ho jedna doposud neznámá newyorská umělkyně Leila Ibrahimi. Doporučuji si čeknout její tvorbu. I'm Sorry Maria tak to týzovala třeba 3 měsíce. Jsem nemohl dospat, než

0: Girl, don't look at me like that.
1: No, já nevím, co ti na to mám říct, tak...
0: Od té doby, co jsme tady řešili Trishu Paytas, tak bych vám chtěl jenom říct, že mi Terka teď neposílá nic jiného než věci s Trishou Paytas. A takový kolečko, vracíme se zpátky, Trisha Paytas bude v nový Euforii, takže vlastně jediný důvod, proč to dokoukat je, protože tam bude malý cameo.
1: Přesně.
0: To dokoukáme. Sebetrýznění, let's go. Anyway, my jsme teď zhráli jako pomalou písničku, já mám pro vás připravenou ještě jednu pomalou písničku, protože jsem si říkal, že by mohla, možná pro změnu bylo fajn dát shoutout lidem, kteří jsou na těch sociálních sítích actually trošku talentovanější, než jenom pussy tight, pussy clean, pussy fresh. A tohleto je písnička, kterou myslím si, že většina z vás už možná bude znát a jmenuje se to Sailor Song od zpěvačky Gigi Perez. Takže let's go.

0: Gigi Perez a Cardi B na vlnách Rádia 1. Posloucháte pořád Já se rád trýzním. Já si myslím, že tahle ta selekce byla genius v některých ohledech.
1: Výborný přechod.
0: I do my best. Děkuju. Trošku mi to připomíná moje normální playlisty, který poslouchám, jsou hodně taky jako bipolární.
1: Z deprese do bangru.
0: Aha, nebo prostě z nějaký jako fakt smutný písničky do nějakého nejvíc white girl popíku.
1: Ty jsi úplná jako definice white girl.
0: Excuse me?
1: No ne, to měl být jako trošku kompliment. Speechless.
0: Jo, dobře. Jsem. dobře, no, tak White Girl se s váma pomaličku bude loučit. My jsme rádi, že jste si nás naladili. Jestli jste to vypli, tak we're sorry. Ono se to nezlepší. Akorát už nebudu mluvit prostě do vysílání. Maybe.
1: To ujel,
0: a jestli mě poslouchají mý rodiče, tak ahoj mami, v tomhle tom vysílání se neřek ani jednou slovo nice. Doufám, nebo ona mě za to peskuje. Vždycky mi po vysílání zavolá, že přestaň říkat to nice, tak jsem neřek ani jednou.
1: Vzal jsi si její radu k srdci.
0: Přesně tak, jako všechny. Tohle je od nás všechno, nás už čeká jenom poslední písnička, další smutná písnička, I'm sorry, a 21 Pilots a Drag Path. Písnička, která teďka hodně rezonuje sociálníma sítěma. A my se uvidíme někdy, ale uslyšíme se za 2 týdny. Hopefully. Tak se mějte krásně a užívejte si zbytek večera.
1: Bye.

0: já se rád trýzním.
1: Reklama Rádia 1.
2: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé, výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
6: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Je tady 19. hodina pondělí a je tu s tím také první CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s francouzskou klavíristkou a skladatelkou Vanessa Wagner, a bude znít její album Study of the Invisible, které vyšlo v roce 2022 na francouzské značce Infiné. My si tuhletu hudebnici zařazeme do CD Nonstopu ne poprvé a tentokrát v souvislosti hlavně s jejím aktuálním albem Piano Etudes Edits Figures of Glass, které navazuje na loňské album Philip Glass The Complete Piano Etudes. Každopádně Vanessa Wagner ve své tvorbě se pohybuje mezi dvěma světy, a to tím klasickým repertoárem a také vlastní minimalistickými experimenty. Její desky, tentokrát předělávky těch klasických skladatelů, najdete už od polovičky 90. let, kdy tenkrát vydala album Six Moments Musico, tentokrát předělávky Rachmaninova. Později jste mohli najít ještě konce 90. let předělávky od Mozarta či Alexandra Nikolajeviče Skriabina. No a později také další vážnou hudební desky, které nahrála tato významná francouzská klavíristka, ať to byly skladby Schumanna, Franz Schuberta, opět Pascal Desapina či Josefa Maurice Ravela. Každopádně od té polovičky minulé dekády se Vanessa Wagner začíná objevovat také na značce Infiné, kde nejdříve v roce 2016 vychází její spolupráce s mexickým producentem Burkov, to byla jejich společná deska Statea. Pak už na ní navázala o 3 roky později také deska Inland. První album z triptychu, na kterém zkoumá Vanessa intimní a atmosférické piano. Ostatně na tohle album pak navazuje o 3 roky později další deska z tohle triptychu Mirrored z roku 2022, které je zaměřené tentokrát více na jemné niance a v vozovkách negativní prostor v hudbě. No a právě z tohle roku 2022 na značce Infiné je i tohleto další album Study of the Invisible, kde tentokrát Vanessa Wagner interpretuje minimalistické skladby od Susan Chiani, Haroda Bada či Davida Langa. Album Study of Invisible za chviličku také uslyšíte, album, které vyšlo, jak jsem řekl, na pařížské značce Infiné, a doplním, že nabídlo celkově 15 skladeb. Vy tam najdete další předělávky třeba od známého Nico Meleho, Philipa Glassy zmíněného, Caroline Shaw či také Brian Eno. Následující rok pak 2023 se na značku Infiné navrací Vanessa Wagner takovým mini-album EP Classical Sessions Vanessa Wagner, tentokrát předělávky skladeb od Bryce Dessnera, Philipa Glasse či Meredith Monk, její legendární věc Gotham Lullaby. No a po vážnou hudební desce s francouzským klavíristou Wilhelmem Lachumia pro značku La Dolce Vita, to byla jejich společná deska Piano Twins, se navrací na značku Infiné loni s albem, kde tentokrát najdete komplet Piano Etudy od Philipa Glasse. Tahle ta kompletní nahrávka slavných klavírních etýd Philipa Glasse pak dostala i letos tohleto pokračování v podobě nové desky Figures of Glass, kde najdete různé edity a verze těchto nahrávek Philipa Glasse. A jedná se právě už o upravený výběr skladeb z toho předchozího alba, kdy jste našli celkově 20, tentokrát pouze polovičku zde nabídla v nových editech Vanessa Wagner. Je doplním, že album vyšlo teďka v půlce března na značce Infiné. Každopádně tady ta přední francouzská hudebnice, skladatelka, klavíristka Vanessa Wagner, teď už na jejím albu z roku 2022, desce Study of the Invisible, značky Infiné, a já vám popřeju krásný poslech. CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Nazdar, co tu bastlíš?
3: To je prototyp, nesahej na to.
2: Počkej, jsi tam dal senzory? A, to reaguje na pohyb?
3: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
2: Taky tě to zajímá?
4: Přijď na Maker Fair Prague.
5: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
4: Křižíkovy pavilony.
5: www.makerfaire.cz.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.

0: Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio 1. Jako každé pondělí vás zdraví ze studia strýček Míša. Máme před sebou dvě společné hodiny. Hodina první bude Ešusová. Dneska objedeme skoro celý svět. No, celý asi ne, ale velkou část světa. A hodina druhá bude plná hudby, tedy hudba za dobrou práci, kterou jsem vybíral o víkendu a měl jsem takovou taneční náladu, takže jsem sebral se svého archivu všechno, kde se objevilo slovo disco nebo něco, takže uslyšíte spoustu cover verzí a různých, já to slovo ani tady před hosty v Ešusu nemůžu říkat, ale zmrzačenin známých věcí. Tak, taková bude hudba za dobrou práci. Tak tedy strýček Míša, Rádio 1, Ešus a hudba za dobrou práci a hrneme se dál. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Dobrý večer ještě jednou. Vám ze studia Rádia 1 přeje strýček Míša. Je pondělí 8 hodin, to znamená, že začínáme s Ešusem. Mým dneska velmi vzácným hostem je paní Pavla Gomba, která, a já začnu, Pavlo, od těch, já jsem se vás nezapnul, vidíte? Tak začnu od té aktuální situace. Dobrý večer, nejdu si takhle.
1: Hezký večer.
0: Pavla Gomba, výkonná ředitelka UNICEF v České republice. Potom, když si najdete na Wikipedii, tak dostala spoustu titulů, ze kterého já jsem si tady vybral ten, já považuji, nebo nevím, jak vy si ho vážíte, že byla zařazena mezi European Young Leader 40 nejlepších, nebo 40 under 40 program. A pak máte spoustu jiných věcí. Pracovala jste po celém světě, pracovala jste pro dánskou vládu nebo obchodní komoru, že jo?
1: Mm-hmm. Ano, jo. Ano.
0: A jak jste...
1: Taky pro nizozemskou obchodní komoru a taky pro nizozemskou obchodní komoru a vlastně na tom začátku bych řekla, té profesní dráhy jsem měla úplně jinou představu o tom, co chci dělat, ale tak nějak život mě nasměroval vlastně k pomáhání druhým a možná i k většímu cestování a věřím, že to je i ten důvod, proč jste mě pozval.
0: No. Právě úplně na začátku bychom si řekli, že se budeme hodně bavit spíš o těch zemích a o tom životě tam, ale ten UNICEF nemůžeme pominout. Já jsem vám říkal hned na začátku, že pro mě UNICEF od dětství znamenal vánoční pohlednice v krabičce, skládaná a co to bylo, A6, takže A5 na A6 a 10 obálek.
1: Ano,
0: a obrázky z celého světa.
1: To si pamatujete moc dobře, dodnes je prodáváme. A dokonce první pohlednice UNICEF celosvětově byla z Československa a je to, my jsme na to celosvětově strašně hrdí a já všude, kam přijedu, tak se mě lidi ptají, jak se má Jitka. Protože tou autorkou první pohlednice UNICEF byla tehdy 8letá Jitka Samková, krátce po druhé světové válce.
0: A zkusili jste ji dohledat, nebo znáte její osudy?
1: Ano, je to nesmírně zajímavý, je to vlastně celé 20. století v Československu na tom a ten příběh má jako hodně hezkých peripetií, ale i možná bolestnějších, složitějších a já poprvé loni jsem se s tou paní setkala a vzpomínala na to, jak vlastně celý život dostávala pohlednice z celého světa, což v době komunismu nebylo úplně možná to, co jí prospívalo, ale vlastně dodnes je ten příběh za hranicemi známější než u nás.
0: To mě zajímalo, jestli ji vyšetřovali, když dostala, nebo rodinu, když dostala pohlednice Veselé Vánoce, jo, jestli v tom není zašifrován nějaký...
1: Určitě to procházelo nějakým screeningem a já jsem ještě loni v New Yorku měla možnost ten její originál vidět a tím díky tomu jsme mohli odpovědět na jednu historickou záhadu, protože když se o té první pohlednici píše v knihách, tak se píše, že je na skleněné tabulce, že prý tehdy v Československu nebyl papír a děti malovali na sklo, protože v Československu ho bylo hodně. Tak to můžeme vyvrátit. V knihách není pravda. Ta její malba je skutečně na velké A4 a je teďka uschovaná v New Yorku. Našedlá, ale prostě 80letá kresba.
0: A takový hezký příběh se sklem, kde to byl. No, tak to se kazí takhle občas ty příběhy. No a jinak pojďme jenom obecně říct, co všechno UNICEF dělá, nebo...
1: UNICEF je v podstatě dětský fond Organizace spojených národů, byl založen tehdy po druhé světové válce jako odezva na situaci dětí v Československu, v Evropě, spousta sirotků, spousta strádání, nebylo mléko, léky a podobně. A měla to být jednorázová pomoc, nicméně z jednorázové pomoci se stala vlastně trvalá organizace a dodnes pomáháme zachraňovat životy tam, kde ta situace je nejhorší, to znamená ve válečných konfliktech, v přírodních katastrofách, v těch opravdu nejchudších zemích na světě. Ale samozřejmě nejde jenom o záchranu života, jde i o to, co s těmi dětmi bude dál a věřím, že svým způsobem pomáháme řešit i některé velké problémy lidstva.
0: Což mě hned napadlo, jestli spolupracujete s jinými organizacemi podobnou typu Lékaři bez hranic nebo něco?
1: Jo, určitě, bez toho by to nešlo a ty programy se musí koordinovat, hlavně u těch velkých katastrof, kde když všichni dělají všechno, tak je to katastrofa sama o sobě. Takže existuje takový mechanismus ve všech těch, jakoby všechny velké organizace koordinují a každá má na starosti něco, nějakou oblast, o kterou se stará a vlastně za kterou je odpovědná. My v UNICEF překvapivě, byť teda jsme dětský fond, tak máme na starost pitnou vodu a hygienu. A je to věc, která, když se něco stane, tak je opravdu jedna z těch nejdůležitějších, protože bez jídla člověk vydrží poměrně dlouho, ale bez vody opravdu je to pár dnů a samozřejmě jakoby hygiena, zabránit šíření nějakých nebezpečných nemocí, ta prostě voda je naprosto klíčová, takže a často je to ten nejdražší program a i logisticky nejnáročnější, takže vlastně tohle má UNICEF na starosti.
0: Tak já už jsem zveřejnil to vaši fotku, takže pokud chcete vidět Pavla ve studiu, tak se podívejte na facebookový profil Ešusu a stejně tak můžete buď pod fotku nebo do zpráv psát, pokud by vás cokoliv ještě zajímalo nebo jste se chtěli připojit s jakoukoliv poznámkou. Kolik lidí pracuje pro UNICEF v Čechách? Teď mi to taky zrovna napadlo.
1: No, my jsme vlastně taková malá neziskovka, nás je dohromady 13. Ale máme asi 3000 dobrovolníků a díky tomu pokrýváme celou Českou republiku a můžeme dělat spoustu zajímavých akcí.
0: A jste řízený teda z centrály UNICEF nebo nakolik jste samostatní?
1: Jsme hodně samostatní, ale samozřejmě je to výhoda, když jste napojení vlastně na centrálu, propojení i navzájem s kolegy z celého světa, takže já když ráno přijdu do práce, tak vidím, co se stalo třeba ve východním Timoru a i v těch zemích, o kterých je málo slyšet jinak tady u nás, takže vlastně a spousta mých kolegů vlastně rotuje, takže prostě ti, kteří předtím byli v Sierra Leone, jsou teďka právě třeba v tom Timoru a podobně, takže je to i o těch přátelstvích a já, když někam přijedu, tak nikde nejsem cizí, protože všude mám vlastně
0: někoho,
1: kolegu.
0: Někoho, kdo se potkal někde na cestách. Ano. Což mě napadá, když mluvíme o dobrovolnících, než utečeme od UNICEFu, tak stále se hledají, nebo kolik Čechů vyjíždí třeba s UNICEFem?
1: Ten zájem je určitě větší, než jsme schopni pokrýt. Ono hodně lidí má takovou představu, že když pojedou někam na 2 týdny do Afriky pracovat, že, anebo na měsíc, nebo i na díl, že to třeba vyřeší nějakou situaci, kterou tady mají. Že třeba, nevím, třeba se rozešli, zrovna jim skončil vztah, nebo je to nějaký jakoby životní předěl.
0: Tak jako když jdou do Santiago de Compostela,
1: ano,
0: přesně, na Camino, tak...
1: Jako vnímají to jako nějaký velký životní předěl, nicméně my víme právě z těch krizových situací, že ta odolnost je nesmírně důležitá, takže i vybíráme lidi, kteří jsou úplně v pohodě, protože když tady má někdo problém, tak tam ho nevyřeší, naopak bude jakoby 3x nebo 5x horší, takže kromě všech ostatních věcí, které máme nároky na jazyk, na prostě nějakou odbornost, tak právě i ta psychická odolnost je strašně důležitá, protože vlastně s námi lidé nemůžou vyjet na týden, to by vůbec nemělo smysl. Když jako jedete někam pomáhat na týden, tak potřebujete někoho, kdo se o vás postará, kdo vám řekne, kde můžete spát, kde si můžete koupit jídlo a tak. Takže vlastně...
0: A pak jedete domů.
1: A a pak jedete domů. Takže vlastně bereme dobrovolníky na rok minimálně, ale máme jako některé příběhy opravdu, které sledujeme. Takhle jako dobrovolník vyjel jeden Čech a teďka už pracuje jako vlastně náš stálý zaměstnanec v Togu. Takže máme Čecha v Togu a jsme na něj pyšní a je to moc fajn, když Češi výjíždějí. Byli bychom rádi, kdyby prostě byl větší zájem a vždycky jednou za rok, většinou od září v říjnu je výběrové řízení pro ten další rok, takže se vyplatí to sledovat.
0: Já se obávám, že ten trh těch dobrovolníků není velký a že se o ně rve spousta organizací. Není to tak?
1: Je to takový zajímavý fenomén. Češi rádi cestují, ale co se týká těch nějakých trvalých výjezdů nebo dlouhodobých, tak ten zájem je mnohem menší než třeba u jiných, bych řekla i nám blízkých národů. A já, když někam jedu, tak v těch týmech, které jsou vždycky smíšené, tak tam prostě potkám Poláky, Maďary a vlastně jakoby lidi z okolních zemí i stejně velkých zemí a jich tam mnohem víc, zatímco Čechů je pramálo. Takže pokud nás někdo poslouchá a chtěl by třeba v příštím roce pracovat v nějaké opravdu těžké zemi, tak nechť sleduje UNICEF.cz.
0: Tak pro vás je teďka aktuální Bhután, jo, to nevím, nakolik je těžká zem. My jsme si tady povídali s Kristýnou Tronečkovou, která napsala, se věnuje pocitům štěstí nebo vnímání štěstí v různých zemích, napsala o tom knihy. A Bhután má prý ministerstvo štěstí, že jo? Nebo nějakou takovouhle instituci.
1: Je to země, do které jsem se asi vrátila nejvíckrát, takže pro mě ty návraty jsou nesmírně cenné, protože když někam přijedete být na delší dobu a potom zase odjedete, tak prostě poznáte nějakou část té reality, ale mě úplně fascinuje, když prostě, já myslím, že poprvé v Bhútánu jsem byla v roce 2002 nebo 3 a vlastně potom se tam jako třeba po 3, po 5 letech a zase je to úplně něco jiného, takže vlastně vy byste si z té jedné návštěvy udělal nějakou představu o té zemi, o těch lidech a tak a po těch 5 letech je to zase, jako si to úplně opravíte a opravdu je to vlastně tak jako buddhistický flow, bych řekla.
0: Já se takhle vracím do Istanbulu. Poprvé jsem tam byl, když dceři byly 3 roky, teď je 29. Jo. A pokaždé, když jsem přijel, tak to bylo úplně jiné město. Jednak se měnilo, tak já nevím, jak bych to nazval, společensky nebo nábožensky. Prostě najednou tam byly úplně jiný lidi ve čtvrtích, kde jsem chodil, najednou žil někdo úplně jiný.
1: A to vlastně jako to svým způsobem zachycuje takovou jako jistou pomíjivost i té zkušenosti osobní, jakože cokoliv člověk o jakékoliv zemi řekne, tak je to vlastně jenom nějaký jako malinký úsek z té reality.
0: Jo, tam je pak to riziko, že když se vás někdo zeptá, tak jaký to tam je a co mám dělat. Tak. Já řeknu, hele, já jsem tam byl před 4 rokama, ale to je včera. Ale vy řeknete, bacha, na letišti tohle, tamhle.
1: A právě Bhután je země, která se otvírá velmi, velmi opatrně i jako příchozím. A když tam přijedete poprvé, tak určitě budete okouzleni a je to prostě pohádka, je to království, které vám nabídne prostě nejkrásnější dechberoucí výhledy na Himalaje a prostě jako skvělé lidi, nádherné scenérie, opravdu všechno jak z pohlednic. Ale když jako fakt to chce třeba jako 5., 6. návštěvu a poodkrýváte prostě, co je pod tím povrchem, že ani s tím štěstím, jako to není tak jako...
0: Tak samozřejmě, jako...
1: Ano, že není všechno zlato, co se třpití, že je to země, kde třeba je poměrně jako překvapivě vysoký počet sebevražd, což je o to překvapivější, že je to buddhistická země, kde vlastně opravdu jako spáchat sebevraždu je absolutní tabu, ale přesto to lidi dělají. Vidíte tam třeba jako problémy s alkoholismem a podobně, takže vidíte spoustu problémů, ale vidíte současně, jak skvělý třeba smysl pro humor mají Bhútánci a jak nám je blízký, že když je vidíte prostě v těch hábitech, v těch tradičních oděvech, tak byste to do nich neřekli, ale nás tam jednou na apríla vlastně vyvedl náš řidič. My jsme tam byli s kameramanem a režisérkou a prostě víte, jaké je natáčení, je to všechno ve stresu, prostě musí to být na knap, musí být všechno připravené a podobně a tam ty cesty jsou opravdu křivolaké a prostě vyjeli jsme honili každou minutu a těsně předtím, než jsme dojeli do cíle, tak řidič najednou prostě vykřikl jako hrůza, fakt jako děs v očích a říkal, já jsem tam zapomněl naložit ty kamery u toho hotelu po těch 3 hodinách cesty. Takže kameraman tam měl opravdu srdeční záchvat a potom jako řekl, jako sorry, Fool's Day, prostě apríl.
0: To asi není, to by nebylo jako tak otočíme se a jdeme těch 5 hodin zpátky.
1: Přesně.
0: Jo, takže srdce se zastavilo, ano. I v Bhutánu.
1: Ano.
0: No já taky vím, že jsi si dovezla nějaký hezký dárek z poslední návštěvy Bhutánu.
1: No, to jsem právě musela poopravit svůj světonázor, protože jsem předtím byla v různých jako tropických oblastech a když se mě lidi ptali na nemoce a podobně, tak jsem vždycky říkala, že když člověk zachovává nějaká jako základní pravidla tak a nebojí se, tak nic nedostane. Protože jsem to opravdu viděla mnohokrát, že lidé, kteří měli strach už dopředu prostě z nějaké infekce a byli připravení.
0: Takže sami přivodili, ne?
1: Tak přesně jako z 10 lidí to byli jenom tihle lidi, kteří prostě onemocněli. Takže jsem měla 20 let tady tuhle teorii.
0: Vesmírně zachránit.
1: No, nicméně vlastně loni v Bhutánu, což je zrovna země, kde je poměrně těžké se něčím nakazit, tak jsem si dovezla rickettsiózu. Nevěděla jsem předtím, co to je, ale je to taková jako horší sestra boreliozy. Když se to neléčí, tak je 40% úmrtnost. To jsem zjistila až potom, když mi bylo opravdu hodně špatně tady a je to nemoc přenášená nakaženými klíšťaty. Takže byť jsem na to nemyslela, nebála jsem se, tak prostě ta klíšťata tam
0: popadla
1: na mě.
0: Se prostě.
1: Tam u té prostě trafiky v průsmyku pelela, čekali a nějaká životní zkušenost to byla.
0: To bylo takové pevné přátelství. No tak to vám samozřejmě nepřeju.
1: Dobře se potom hubne.
0: Ne, ale kvůli tomu nepojedu do Bhutánu, nechám se oklíšťatovat.
1: Nikomu to nepřeju, ne.
0: Ale všechno v pohodě už.
1: Jo,
0: teda.
1: Jo,
0: výsledky negativní.
1: Jo,
0: takže 60% jo, zafungovalo.
1: 60%.
0: Tak to je přece jenom ten vesmír zafungoval. Jako. No, já jsem to měl, pane doktora, jehož jméno si teď nespomenu, ten byl někde v Uganda, Rwanda, v těchto místech cestoval a bral antimalarika. Ale pak zjistil, že jeho stav po antimalaracích takový, že radši riskoval tu malárii.
1: Ano, nám se takhle ve Rwandě téměř zbláznil kameraman jiný, který právě bral antimalarika, ale je to už dávno, přece jenom jakoby i ty technologie těch prostě medicíny jako se zlepšují, ale určitě ta rada je dávat pozor a radši se nenakazit, než brát antimalarika
0: no,
1: zbytečně.
0: Vidím, jak někdo se říká, no, dobrá rada.
1: Ale když mluvíme o malárii,
0: to už máte také na sobou.
1: Mám hezkou příhodu kolegy z Konga, což je vlastně hned vedle Rwandy, který se pohyboval v oblasti, kde byla ebola, což je jako téměř jistá smrt, když to dostanete. A vlastně to ilustruje i to, co to znamená pracovat pro UNICEF. A měl takovou prostě příhodu, že právě s kolegy byli v té oblasti zasažené ebolou a když jako se vraceli do toho hlavního města, tak na sobě pocitoval, že má horečku, že prostě je slabý, že opravdu jako má nějaký třes a podobně a jako měl strach, přijeli v noci, manželka ho nepustila domů, protože měli malou dcerku, takže se jako domluvili takhle už po cestě, že prostě bude spát na zápraží, nemohli jít do nemocnice, protože nemocnice zavřená. Jako první prostě ho odvezli do nemocnice, tam podstoupil testy a říkal, já jsem nikdy v životě nebyl tak šťastný, že mám malárii. Byla to malárie, ne ebola. No,
0: tak zaplať pánbu za to, že...
1: Takže i takováhle diagnóza může přinést někomu
0: může
1: úlevu.
0: Může být pozitivní.
1: Ano.
0: Já jsem to dneska napsal do upoutávky také, že Afrika je pro vás tou slabostí. Nebo Jižní Amerika? tam
1: já vlastně byla jsem i mezi majskými Indiány v Belize dvakrát, bylo to taky nesmírně zajímavé. V Uruguayi jsme vlastně podporovali a točili i takový dokument o dětech ulice, takže jako všechno to jsou strašně zajímavé země.
0: Ale Afrika, jo. Co je teda na té Africe tak?
1: Já bych řekla, že možná po těch 20 letech už se to srovnalo, ale v Africe jsem měla to štěstí navštívit mnoho zemí a to, co mě fascinuje, je, jak je vlastně každá země úplně jiná, jak je prostě ten kontinent nesmírně různorodý, co se týká kultury, mentality, prostě všeho, hudby, všeho. Takže je to úplně fascinující a měla jsem možnost, možná vlastně na tom severu, ten tolik neznám, ale co se týká západu, rovníkové oblasti a vlastně i na jihu, tak jsem měla možnost toho vidět poměrně hodně.
0: Já právě si myslím, pardon, že přerušu, když se řekne Afrika, tak každý si představuje tu subsaharskou Afriku.
1: Ano.
0: Jo, že ten sever, ten jakoby patřil někam na Blízký východ, jo, vnímáním.
1: Mm-hmm.
0: Ale když se řekne Afrika, to je ta černá Afrika. Jo.
1: Přesně tak. Tak jako my kteří k tomu máme blízko, tak možná víc rozlišujeme, ale je to pravda. Takže mám spoustu vzpomínek, také se do některých zemí vracím. Třeba ve Rwandě jsem byla asi 10krát. Asi poměrně stejně jako v Bhutánu. A taky obrovsky zajímavá země.
0: Tak se na ně podíváme, na té africké země. Čtu si tady Rwanda, to bylo nejvíc asi.
1: Mm-hmm. Taky jsem tam možná...
0: To bylo za projektem nebo i soukromně, nebo to se tak mísí ty cesty?
1: No já vlastně všechny ty cesty byly víceméně pracovní na projektech, na nějakém natáčení, nebo nějaký jako monitoring, protože potřebujeme i kontrolovat ty projekty. Je to odpovědnost vůči dárcům a já mám takovou vizi, že vlastně ve spoustě těch zemí zcela míjím turistické atrakce a pamětihodnosti, takže třeba ve Rwandě jsem nikdy nebyla, neviděla horské gorily, nikdy. A jednak protože je to strašně drahý.
0: Já jsem chtěl zrovna říct, co za jednu návštěvu goril bude mít vesnice studnu.
1: Přesně tak. A to je ten důvod, proč jsem tam vlastně, proč mě to přišlo vlastně, jakože nemůžu, protože zrovna tam na té hoře, kde ty horské gorily žijí, tak jsme měli jeden projekt ve vesnici, která je jenom asi jakoby hodinu pěšky, nebo ani ještě méně. A prostě jste tam a lidi tam nemají vodu, není tam prostě škola. Všichni mají jako nějaké nemoci, děti, že jo, tyfus a podobně. Takže potom dát jako $1,000, tehdy to možná bylo ještě levnější, za... Byť je to určitě životní zážitek, možná někdy v důchodu se tam vrátíme.
0: Jo, to je takový, na tom wish listu.
1: Ano, odkládám to.
0: Jo, tak ono těch věcí je pak strašně moc, že jo.
1: Ale pro mě je jakoby to nejkrásnější právě ty návraty. A když se vrátíte třeba do stejné vesnice a ty tam vidíte nějaký drobný pokrok, který... Když tam někdo přijede poprvé, tak nevidí, ale vy ho vidíte, protože prostě jste tam byl předtím a vidíte, že třeba tam nebyla ta škola, nebo že děti neměly boty a teďka mají boty. A když mají boty, tak můžou jít do té školy. A když mají boty, tak nemají parazity třeba z té půdy. Takže to jsou úplně jako drobnosti, kterých si člověk normálně nevšimne, ale vidět ten rozdíl a vidět, že se něco někam posouvá, je vlastně ta největší odměna.
0: Vracela byste si někam i soukromně, jenom jako, že vás nějaký místo zaujalo natolik, nebo nějaký projekt, že i kdybyste, nechci predikovat, jo, jednou prostě skončila v UNICEFu, tak jestli byste si zabalila kufr a za vlastní jela prostě do jednoho konkrétního místa.
1: Já myslím, že takových míst
0: a který
1: budu,
0: to je
1: budu mít víc, asi přemýšlím, ale je to dobrá otázka, přemýšlím. Asi bych se nejvíc vracela za lidma, které člověk zná, že to je víc než prostě ta scenérie, nějaké pohoří, spíš vlastně ty vztahy, které člověk naváže. A já mám různě po světě děti, které z dálky sleduju. A strašně mě to zajímá, je to fascinující, protože ne vždycky jakoby pro nás by bylo skvělý, kdyby prostě od bodu A ten jako všude, kde zasáhneme, tak to šlo jenom prostě nahoru a všechno se zlepšovalo, ale ten reálný život je prostě jako
0: to
1: nahoru dolů.
0: Ne.
1: Ano. A vlastně v tom jako životě těch dětí, kterým pomůžeme, jsme jenom jako malej bod, malej úsek, ale jako důležitý, ale oni na to potom nemyslí, že jo, jako ten jejich život je dál, hledají si partnera, hledají si prostě práci a podobně, tak jako každý z nás, takže pro mě je zajímavý vlastně sledovat tady tohle, takže ve Rwandě mám jednu dívku, kterou jsem málem adoptovala a dobře, že jsem ji neadoptovala.
0: Co provedla?
1: Já jsem si spíš uvědomila, že když jsem začala zjišťovat všechny ty praktické věci, jako že máte 15-letou dívku, která nikdy nebyla ve škole a má dva malí sourozence, o který se stará, jaký by to asi pro ní bylo tady v Praze začít první třídu v 15. A vlastně ten pocit, jako že přesadíte tu květinu, vzít si sourozence, možná i jako někoho dalšího, že vlastně jako by bylo opravdu krutej vytrhnout z toho prostředí.
0: A nebylo by to i nespravedlivý už těm dalším
1: 100%.
0: Dětem, který tam jsou.
1: Takže vlastně já jsem si jako tímhle na osobním příběhu ověřila, že to, co dělá UNICEF, že má smysl, že pomáháme přímo tam.
0: Tam. Hmm. Jo, jak se vždycky říká, když někomu dáš rybu, nasytíš ho na jeden den.
1: Jo,
0: když ho naučíš ryby lovit, tak ho nasytíš na celý
1: život. A zrovna
0: tahle
1: dívka mi dělá velkou radost, byť už jsem ji dlouho neviděla, ale pro mě to byla taková africká popelka, protože opravdu ten jako její příběh byl srdcerivný. Oba dva její rodiče byli zabiti a teďka jako stojíte v tom domě a teďka vidíte vlastně tam nějaké jako roztrhané šaty, vidíte tam prostě zničenou postel, teď si jako představujete, co se tam asi všechno dělo a ta holčička vám ukáže prostě před domem, kde jako ty rodiče jsou pochovaní, co všechno zažila, čeho byla svědkem, co všechno musela překonat a opravdu žila ve velké chudobě, nebyla tam ani ta pitná voda, nechodila do školy. Ale nicméně, potom, když jsem ji viděla po nějaký době, tak jsem s ní poprvé, to jí bylo 17, a poprvé jsem s ní mluvila bez překladatele. Přemluvila anglicky a francouzsky po čtyřech vlastně třídách. A já jsem na ní hodně často myslela. A když jsem tam byla naposledy, to teda bylo ještě před covidem, tak neviděla jsem ji, ale přes kolegu a pastora jsme zjistili, že tu už jí bylo 25. Tak jsem si říkala, kolik má asi dětí.
0: Kolik?
1: Neměla ještě, ale byla zasnoubená a studovala dál. Takže vlastně jako...
0: No, takže priority se úplně převrátily.
1: Jo. A určitě se na mě nepamatuje, ale já jo.
0: Jak se tam, když jsme mluvili teďka o těch rodičích, jo? Protože já mám pocit, že v Africe, když se válčí, tak je to hodně o občanských válkách nebo kmenových válkách. Jak je tam vnímaná smrt?
1: Je to stejná tragédie. Je to úplně stejná tragédie. Jako já, když mluvím třeba s některými kolegy zrovna z Rwandy, jedné vlastně naší kolegyni jako zabili tři děti a manžela a ona zůstala vlastně úplně sama. A s tím člověkem mluvíte a jako přemýšlíte, co vlastně tomu člověku dává ještě sílu žít. A zase jinému kolegovi taky vlastně zabili všechny sourozence. A říkal, že nemůže chodit do toho muzea genocidy, kde vlastně jsou vystavené různé kostry a podobně. Protože neví, jestli to není jeho bratr. Takže jako je to stejně citlivé a možná jakoby to, co z naší dálky vypadá jako nevysvětlitelné barbarství nebo nějaký etnický konflikt, který mu nikdo nerozumí, je nelogický. Když si to zasadíte třeba jakoby u nás, Češi, Německo, Sudety, tohle přesně se stalo ve Rwandě. Vlastně návrat lidí po pár dekádách do domů a polí, které mezi tím zabral někdo jiný. Takže jako je to vlastně úplně jako jiné porozumění a ten vhled. A myslím si, že i proto je dobré, že lidi cestují, že poznávají ty země, protože to, co z té naší perspektivy je jako nepochopitelné, nevysvětlitelné, tak tam má nějaké racionální jádro.
0: Tak pojďme někam na veselější teďka. Vidím tady, že v Zimbabwe, tam jste byla soukromě dlouho. A bavili jsme se o paní doktorce Imbrové, která tam působila dlouho, že se s Marií stále stýkáte. Zimbabwe má taky vždycky nějaká pohnutá historie tam, je, že jo? Ale Zimbabwe je turistická destinace, si proti myslím.
1: Je.
0: Rwanda, Uganda, to jsou jenom gorily, že jo? Tam se nic nikam. Když to Zimbabwe se bere na game drive, že jo? Safari.
1: Ano, jsou tam ty ruiny vlastně známé a slavné a záhadné, které určitě stojí za to navštívit. Mě tam místní šamanka se synem tehdy předpověděla za $20 zimbabských, že až se vrátím do Česka, tak budu dělat něco užitečného pro druhé a ať jsem v pohodě, že všechno je jako dobrý.
0: Tak to vyšlo.
1: A já jsem se tam smála, že za těch $20 asi dává jako každému dobrou předpověď, ale fakt to vyšlo.
0: A nebo to vyšlo, protože jste měla tu předpověď.
1: Doporučuji šamanku v leopard dí kůže na zimbabských ruinách.
0: No jenom si to nebylo proto, že si, jo, to je jako když vám předpoví, že si vezmete vysokýho modrokýho blondiáka, tak vstoupíte do tramvaje a vyhlížíte, kde je ten váš. A oni jsou tam samý malý, tlustý a černovoký.
1: Může být. Ale zažila jsem tam zajímavé věci, zažila jsem tam vlastně i jedny volby tehdy a pro mě to byla taky vlastně v rámci toho vhledu. Jednak mě tam překvapilo, jak vlastně v zemi, kde bych řekla, že ženy ve společnosti nejsou úplně, jakoby nemají některé výdobytky, které máme my, nebo aspoň tehdy to tak bylo, ale přesto vlastně mě fascinovalo, jak jsou ženy aktivní v těch volbách a v té politice, jak jsou jako velmi vlastně jako silné, průrazné, jak tam prostě skandují, mluví, kandidují, takže to byl jeden takový zajímavý moment, ale potom, když s těmi, to bylo tehdy, kdy vlastně ještě byl Robert Mugabe, jemu bylo 70, to bylo více než před 25 lety. A to byl hodně poučný moment, protože já, když jsem tam mluvila prostě s místními lidmi, tak říkali, no my ho budeme volit, ne protože ho chceme, ale protože nechceme občanskou válku. Takže takové jakoby menší zlo. Menší zlo. A přesně to, co vlastně třeba z naší dálky vypadá, že tam prostě ty lidi jako jakoby nejsou rozumní, volí nějaké špatné vůdce, ale oni je volí z nějakého dobrého důvodu, že se bojí prostě o sebe, o svoje děti, bojí se právě třeba z nějakého konfliktu. A oni tam tehdy říkají, no jemu už je 70, takže my, když mu teďka dáme ten hlas, tak to bude v pohodě.
0: Jako.
1: Jo, a bylo to další 20 let, takže je to poučné. Zimbabská cesta.
0: Nakolik... Já se vždycky, takhle, mám příběh v tom, že já pomáhám tady školit lékaře a mimo jiné i z Afriky, byla tady lékařka z jihu kontinentu a ptala se mě u večeře, kolik je tady kmenů a jak vycházíme z kmeny a jak se poznáme. Já jsem říkal, hele, u nás to takhle není, jo. Možná se servou tamhle příznivci Baníku a Sparty, jo, ale že by se navzájem tady likvidovali kmeny, nebo se napadali a hlavně byli rozeznatelní. Já jsem byl jenom v Keni, teda v subsaharské Africe a už po těch 10-15 dnech jsem rozeznal trošku. Jako Masaj se pozná, že jo, ten je na první pohled. Nakolik tohle třeba brání vaší práci? Jo, zase se vracíme teda k té práci, tohle už není tak soukromý. Jo, jestli jsou tam i kmenoví, jo, protože vy vždycky pomáháte někomu, což může být jeden kmen.
1: A to je strašně dobrá otázka, za to děkuji. My máme něco, to jsem ještě nedostala, a říkáme tomu vlastně jakoby párové programování a právě tady v těchto zemích, kde je to hodně jako citlivé, kde jsou třeba i uprchlíci a skočím z Afriky zase do Asie, když jsem byla v Myanmaru a byla jsem vlastně v arakanském státě, kde jsou rohingové, kde navštívila jsem vlastně internační tábor jako jeden z nejdepresivnějších momentů mého pracovního života a vlastně přesně tam jakoby o tom to bylo, že když postavíme studnu v nějaké jakoby rohinské vesnici, tak ji postavíme i prostě v, jakoby pro to většinové obyvatelstvo, aby nevznikala řevnivost, nevznikala žárlivost, nějaká závist, takže jakoby tomu se říká párové programování.
0: Protože já v té Africe to je veliký problém. Jo, já jsem bydlel v soukromí u lidí a tam se střídali dvě hospodyně. Každá byla z jednoho kmene. A nemluvili o sobě hezky.
1: Ono to jako nemusíme chodit ani tak daleko, třeba když tady se podíváme na třeba některé menšiny u nás a versus třeba uprchlík z Ukrajiny a podobně, že vlastně takové to srovnávání je asi jako lidské přirozenosti blízké. Ale já mám takovou jednu, řekla bych, specialitu všude, kam přijedu, když přijedu do nové země, tak se ptám, co si myslí o sousedech ti lidé. A opravdu jsem ještě nenašla jednu jedinou zemi na světě, kde by ten národ říkal něco pozitivního o svých sousedech. Takže třeba v Bhútánu, Bhútánci nemají příliš v lásce Tibeťany, protože pro Bhútánce, pro nás Tibet je prostě nejmíru milovnější národ na světě. Pro Bhútánce s jinou prostě historickou zkušeností jsou Tibeťané agresivní obchodníci, se kterými jednak vedli války v minulosti a jednak tam jezdí skupovat jaky, takže prostě jim narušují trh. Takže jakoby takový je pohled ten místní, ten lokální na sousedy.
0: Tohle my tady až tak neznáme v Evropě, no, protože by to šlo až takhle hluboko.
1: Ale tak když bychom se zeptali, co si Češi myslí o Němcích, tak...
0: Ne, samozřejmě, ale nejde to až do toho, že by z toho mohly vzniknout nějaký konflikty na hranicích, jo, nebo něco podobného. Jo. Já vím, že v Kenii zrovna neměli rádi Masaje, protože Masajové dostávali státní dotace, aby nepásli v rezervacích svůj dobytek, když to třeba Akambové, který mají rezervaci dole, Tsavo, myslím, že se jmenuje, tak tam je tráva a tam nejezdí turisti. Jo, tak.
1: Jo. V Ghaně si pamatuju, lidé, ty Ghaňané považovali zase lidi z pobřeží slonoviny za prostě příliš lehkovážné a lehkomyslné, jenom takový jako lidi do větru a podobně. A to je vlastně, jakoby, já vůbec nevím, ale je strašně jako, je nesmírně zajímavé vlastně sledovat to, co si ti lidé myslí o svých sousedech a vlastně jakoby ta mentalita.
0: A hlavně si to zapamatovat potom.
1: Jo. Ne, všechno si pamatuju, takže se omlouvám a malým fontem přidávám, že se omlouvám za informace, které předávám dál.
0: No a tak jsem zapomněl, tak mě u toho napadla jedna věc a to já se na ní vzpomenu ještě. Pak z těch zemí dalších, kde jste byla, pro mě je velmi zajímavé Mali, o kterém se moc neví, tam se moc necestuje a je to relativně nebezpečná země, si myslím. Teď tam Rusové udělali, že jo, nějakou neplechu v posledních dnech.
1: Je to pořád jako jedna z nejchudších zemí na světě, což ono i s tím souvisí, že často v těch zemích, kde se bojuje, tak právě jakoby kombinace prostě velké chudoby, nějakých přesunů obyvatel, nějakých historických třeba bolestných míst a podobně. Ale já myslím, že jako Mali, Timbuktu, různé památky a podobně, takže pamětihodnosti určitě tam je co vidět, ale to je přesně to, co se nechávám do toho důchodu. A mě tam vlastně zaujalo jednak nejrůznější projekty, které i vlastně jsme podporovali na právě to, jak naložit s tou chudobou, takže tam to by člověk řekl, že to jsou nějaké jakoby v vozovkách družstva pro ženy, které vlastně si dohromady pěstují něco. My jsme byli, to nám ve mně zanechalo velkou stopu v takovém družstvu, kde vlastně ženy vyráběly bambucké máslo a prodávali ho a také tam pěstovali soju a dělali tofu. A takže jsem poprvé viděla, jak se opravdu v obrovských kádích citronem sráží sojové mléko a jak vzniká tofu na sítech, jako velmi zajímavá věc. Krásně to vonělo, smažili tam hned ženy potom jako tofu v oleji a nikomu z nás nenabídli a je to dobře, protože oni to potřebují víc, ale to je jedna věc, pro kterou bych se vrátila do Mali, pro to tofu.
0: Smažený tofu. Ano. Já se teď koukám, Mali 1 250 000 km², to je strašně moc.
1: Neuvěřitelné.
0: A všude 20 milionů lidí a všichni budou narvaný dole na jihu.
1: A tam, když jako vlastně ta vzpomínka, kterou mám z Mali, kromě ještě různých jako příběhů, taky velmi, velmi silných, tak tam jsem asi jako v jediné zemi na světě měla pocit, že vidím pravěk. A nevím, jak to popsat, ale když vyjedete prostě z těch měst a jedete tou krajinou, takovou jakoby polopouští s těmi různými pohořími a vlastně porostlými, tak jsem jako přesně takhle si představuju nějakou pravěkou krajinou. Takže tohle já mám spojeno s Mali.
0: Takže Mars. Jo, tak.
1: trochu. Ale jinak také velmi, velmi silné příběhy. Pamatuju na jednu ženu, která měla 26 dětí, ale z toho přežilo jenom asi 8. Takže jako obrovská úmrtnost. A jako když jste se podívali do očí tady téhle ženě, tak vlastně jako člověk nevěděl, co jí říct. Bylo v tom jako spousta prostě bolesti, utrpení, i toho, o čem jsme mluvili na tom začátku. Ale současně i nějaká naděje, jako že to nevzdává, jako že prostě jde dál.
0: 26 je hodně teda.
1: To je hodně.
0: To už.
1: A 8 přežilo.
0: No, teď jsem zrovna chtěl říct, že Timbuktu je jeden z mých snů, který mám já, ale Timbuktu dostává na frak nějak. Já myslím, že...
1: Určitě to není oblast, do které asi zrovna teď je záhodno.
0: Že se hroutí, jo, že ta památka jako taková trpí poměrně těmi vnitřními boji. Já myslím, že my tam máme taky nějaký vojáky, jsme tam měli, že tam je ten konflikt poměrně...
1: Je to jeden z těch zapomenutých konfliktů, které ale existují, aniž prostě by jsme je sledovali.
0: Protože my odtam nemáme naftu, takže to není tak cítit tady u nás. Tak já se jdu podívat, musíme nějakou veselější notu, jo?
1: Ano.
0: Jdeme na to?
1: Jídlo.
0: Ano, jídlo. Jídlo, to je důležitý. Tak vy nevypadáte, že ráda jíte, jako já teda.
1: To byly ta klíšťata. já samozřejmě, že když člověk někde je, tak...
0: Nevyhýbáte se lokálnímu.
1: Určitě a vlastně to i nejde se vyhýbat, protože my když někde jsme, tak opravdu jsme v těch komunitách, navštěvujeme lidi i doma, prostě nelze odmítnout nabízené, takže tam někdy se nedívám na to, co jím. Nedívám se, nekoušu, polikám, zrovna v Africe jako mám různé zážitky právě jako s jídlem, takže když vám někdo říká, že jíte kuře a má to stehínko jako veverka, tak tomu tak příliš nevěřím. Takže to jako
0: africký kuře.
1: Africké kuře, no. Ale je pravda, že třeba ve spoustě zemí, že jo, Afriky, to není tak, že se kuře naporcuje, ale ono se opravdu naseká, že jo, takže ty kosti jsou prostě všude, takže jako je to asi zdravější, je tam víc kolagenu.
0: Ňamačová, takhle jsem jedl nasekanou kozu.
1: Jo.
0: A až během jídla jsem pochopil, proč na stůl jsme dostali asi 1 000 000 párátek v hrníčku. Protože
1: tak.
0: Zbytek večera.
1: Ano, přesně tak.
0: Ale úplně stejně jsem dostal ve Španělsku nasekanýho králíka.
1: Mm-hmm.
0: A když jsem našel očíčko.
1: A to je přesně ten moment, kdy je lepší se nedívat a neskoumat a nekousat. Ale ještě jako vyšší level je, když vám hostitelé ne, že nabídnou připravené, ale že vlastně vás požádají, abyste vařil, což se nám stalo v Belize u těch majských indiánů. Tak jako velmi, velmi zajímavá komunita, úplně jinačí, než jsem měla představu z různých dokumentů. Mě tam jako překvapilo, že vlastně ti lidé o sobě věděli méně než my. Že vůbec ty tradice se nepředávají.
0: Historii,
1: že když jsme požádali třeba stařešinu ve vesnici, aby dětem vysvětlil, prostě aby jsme si to třeba mohli natočit, jak se předává moudrost, tak ten pán to odmítl, že prostě ty děti by to roznášely dál a že jako jim to nemůže říct, prostě co vlastně, jako kdo byli Májové. A to je něco, co člověk úplně nepochopí a vlastně i taková, jako já bych řekla, taková jako tajnosnubná kultura, že třeba každá rodina v té vesnici měla nějaké svoje políčko, ale oni byli ochotní jít o 2 hodiny džunglí navíc, aby soused nevěděl, kde to jejich políčko leží. Takže jako strašně zvláštní.
0: Špatná zkušenost? Nějaká,
1: nevím, zvláštní, taková jako opravdu jako velmi uzavření. A já jsem tam ztratila, už bych tu chybu někdy neudělala a to chci předat jako zkušenost, pokud někdo pojede do Belize mezi majské indiány. Nemluvte o tom, o svých papouškách. Já mám papouška a právě když tam jako jeden večer děti z džungle přinesly prostě zabité ptáky, ty papoušky, které u nás se prodávají třeba za 50 tisíc a začaly je škubat prostě na večeři, tak jsem jim ukázala na mobilu prostě svého papouška a ty děti to jako velmi zajímalo a ptali se mě, odkud ho mám. A já, když jsem řekla, že z obchodu, tak prostě jsem ztratila veškerou autoritu, protože když je někdo tak jako hloupý, že kupuje papoušky v obchodě, když prostě všude,
0: lesa,
1: prostě přesně tak, tak jako není dobré ho poslouchat. Ale tady v téhle komunitě nás vlastně požádali, aby jsme tam teda vařili nějaké tortily, nějaké placky prostě na kamenech u ohně. A my jsme se snažili, no, nebyly moc dobré, myslím si, že ani jim nechutnali, ale jako ujmuli jsme se toho statečně.
0: Tak já mám s jídlem zkušenost, já jsem 14 dní bydlel v rodině v Los Angeles a udělal jsem jednou k večeři smažený květák a brambory s tatarkou. Myslel jsem se, chtěli ochutnat jídlo.
1: Dobrota.
0: Takže jsem si ho sněd sám a objednali si z fast food.

0: Respekt vůči těm ženám, to je lepší než jakákoliv posilovna, protože když tohle máte míchat hodinu v tom obrovském prostě jako mnoho kilové kádi prostě pro 20členou rodinu, já jsem to nedala a opravdu jako mám obrovský respekt vůči místním ženám.
1: A ve výsledku to není dobrý vůbec ještě.
0: No a to není dobré, ano, ale tak...
1: Ale zalepí to příško. Ach. Já ta jídlo miluju, jo, ale vždycky myslím si, jak jsme se tady bavili o tom, jak se ptáte, co si myslí o sousedech, že to jídlo je taky cesta, aby člověk pochopil.
0: Jo, určitě.
1: Moc nechápu lidi, kteří tam přijedou a odmítnou tohle jíst, jo, ale odmítají to i v místech, které jsou, řekněme, civilizovaný. Zrovna v tom Istanbulu třeba, jo, nebo na Kanárských ostrovech, jo.
0: Určitě se připraví o důležitou zkušenost, ale když vlastně jakoby zase z hlediska těch našich programů, přesně o tom je taky i to, co řešíme jakoby v rámci podvýživy, že ta podvýživa není jenom to, že to jídlo není, ale když prostě jíte jenom tady tohle ugali, jenom nějakou prostě mouku s vodou a děti tohle jedí, tak samozřejmě nemají to, co potřebují, že jo? Nemají to, co potřebují, aby se vyvinulo tělo, mozek, prostě všechno. Takže vlastně tohle je a hodně třeba novinářů, já mám tu zkušenost, že občas jako se k nám připojí novináři a prostě mluvíte s dětmi ve škole a chtějí navázat přátelsky nějaký vztah, tak jako se děti ptají, jako, jaké je vaše oblíbené jídlo, že jo? No, jaké je oblíbené jídlo, když mají pořád jako každý den to samý?
1: No, ono, všechny tyhle ty kukuřiční kaše jsou jenom to, že vám nacpou břicho a vy vlastně ztratíte pocit hladu pro další práci nebo jakoukoliv činnost. Jo. Výživová hodnota nula.
0: Přesně tak.
1: Nebo blížící se nule.
0: Já jsem takhle, to byla moje první cesta vlastně z UNICEF, ta byla do Kambodži. A tam jsme byli v oblastech, které v té době byly ještě hodně zaminované. A vlastně viděli jsme ve vesnici takovou jako krásnou holčičku, která měla téměř blond vlasy. A opravdu byla zajímavá tím, že mezi vlastně těmi jako tmavými lidmi, černovlasými, ta holčička byla jako hodně, měla světlé vlasy a všichni jsme si ji tam fotili. A kolegové říkají, no víte, jako ale ona trpí podvýživou, jakoby ta barva těch vlasů znamená, že nemá
1: výsledek,
0: proteiny.
1: Hmm.
0: Takže jako někdy ty věci, co člověk vidí jako z dálky, jako turista, něco, udělá si nějaký závěr. A ten závěr je třeba jako úplně špatný, takže proto vlastně je nesmírně cený ten pohled těch místních kolegů, kteří vás vždycky jako zasadí do té reality.
1: Učnou včas.
0: A nasměrují tím správným směrem. Ale třeba v Butánu jídlo je opravdu výborné a to jsem se naučila i vařit. Dělala jsem tady v Praze takovou jako nedělní maminku jednomu malému mnichovi, který tady byl na operaci v Motole. A to jídlo opravdu obdivuji, nesmírně prostě chutné. Je to o tom, jak chutnají čerstvé prostě potraviny, jak asi kdysi chutnalo jídlo u nás předtím, než byla, nevím co všechno. Ano, přesně takhle. Ale i půda, deště, prostě voda, všechno. A jako nejlepší vajíčka na světě a nejlepší brambory jsou v Butánu.
1: Ne, nepojedu tam na vajíčka. To je moc drahý špás, protože Bután, jak je uzavřený. Mě to připomnělo náš život tady před rokem 89, kde měli cizinci ze západu, to vy si nebudete pamatovat, ale já si to pamatuju velmi dobře, měli povinnou výměnu valut, že jo, na hranicích. Pak měli spoustu peněz a nevěděli, za co to mají vlastně tady utratit. Jo.
0: Ten příměr je poměrně dobrý a vlastně i co se týká toho štěstí, protože to, co nám přijde jako skvělá myšlenka, prostě národní štěstí prosazujeme jako národ, tak myslím si, že na nějakém začátku prostě v těch 80. letech to byl opravdu jako průlomový koncept místně, o kterém nikdo jinde nevěděl. A prostě po několika dekádách se vlastně jakoby to dostalo k nám a my to strašně obdivujeme, ale tam už ty lidi to obtěžuje často. Jako je to, jo, je to prostě jako prvomájové průvody a vlastně v těch posledních letech už se ani
1: kolektivní štěstí.
0: O vlastně tom národním štěstí tolik nemluví. Ten koncept se upravuje a ti Butánci to mají opravdu jako nesmírně chytře vymyšlené. A můžeme se od nich poučit, ale tuhle nálepku už jako trošku stírají.

0: tohle mi připomnělo kolegyně v práci, si přinesl syn ve třetí třídě poznámku, nebo aby mu ho poučili, že on se na žádných fotkách ani ve škole nesměje, že by se měl víc smát, tak tatínek poslal zpátky odpověď, že usmívat se je právo, ale ne povinnost.
1: Je to tak.
0: Takže tohle mají asi Butánci, jim to taky pak poleze na nervy asi.
1: Ten nápad je skvělý, ale teď si představte, že opravdu žijete ve skanzenu. Tam jedna z těch součástí vlastně toho konceptu je ochrana tradičních hodnot, což znamená třeba i v architektuře to, že nové budovy vypadají jako staré. A je to krásné, jako když se na to díváte, tak je to radost, protože prostě města jsou jednotná, všechno vypadá stejně, to jako krásně sladěné a podobně. Ale současně ti Butánci jako nechtějí žít v muzeu, že jo? Všechno se posouvá a tady tahle ochrana těch tradičních hodnot může i právě v něčem znamenat. Prostě být architektem v Butánu není úplně jednoduché poslání, takže vlastně ti lidé by třeba chtěli jako mít velká okna a třeba přízemní dům místo toho podlažního, kde se nahoře suší čili a podobně. Ale nemůžou, takže vlastně je to jako takové dilema.
0: Teď mě napadlo, že motivem pro ty dobrovolníky, kteří by mohli jít s vámi, je i to, že se díky tomu dostanou dál nebo hlouběji do té země než turista, který tam přijede.
1: To stoprocentně, myslím si, že jakoby žít v nějaké zemi opravdu rok, pracovat tam, pracovat s místníma lidma, projít všemi těmi cykly, jako od toho počátečního nadšení až po to, že vlastně jako je to úplně stejný jako doma, akorát jsem daleko a chybí mi tady věci, že je to moc užitečná, obohacující zkušenost.
0: Dostanou v návodu na začátku, že deprese přijde po pátém měsíci.
1: Máte tam psychologa už třeba,
0: nebo něco takového?
1: Někoho už tak jako po třetím týdnu, první vlna dolů. Ale to všechno je popsané, takže není to tak, že jakoby úplně v každé zemi by byl k dispozici pracovníkům psycholog. Samozřejmě pro lidi, kteří jsou třeba v těch válečných zónách, je to nesmírně náročné a jsou tam vystaveni úplně všemu, co zažívají i ti místní obyvatelé. Konec konců před měsícem nám zabili jednu kolegyni právě na hranicích Rwandy a Konga v Gomě. Tak je to často i nebezpečné, tak ti lidé tam můžou být, aby úplně nevyhořeli jenom nějakou dobu a střídají se třeba častěji než v těch pohodových zemích, jako je Bután.
0: A střídají se jako v rámci vlastně toho pobytu, anebo jedou domů?
1: Anebo do nějaké jiné země.
0: Jo, že si prohodí prostě to Togo s Butánem, já
1: třeba.
0: Nevím.
1: Jo, ano.
0: Napadlo.
1: Jo. Takhle to funguje, je to vlastně i nějaká ochrana třeba proti tomu, aby tam někdo příliš zakořenil a podobně.
0: Jo, že by se oženil, provdal.
1: Ne, tak to není zakázáno, to určitě je v pohodě, ale myslím pro nějaké třeba, protože přece jenom pro nás je důležité, abychom byli nezávislí, protože jednáme třeba i s tou místní vládou a podobně, takže myslím spíš tady tenhle typ zakořenění.
0: Tady vidím Středoafrickou republiku, což je pro mě záhadná zem. O které se taky moc nemluví. Jo, to taky není turistická destinace, že jo?
1: To byla pro mě asi nejtěžší mise, kterou jsem zažila. To jsme byli opravdu přímo uprostřed bojů a byli jsme v oblasti Paoa, asi 1000 kilometrů od hlavního města, kde nebylo nic, tam prostě nebyl ani obchod a kolegové, když jsme tam se připravovali, tak prostě mi napsali, vemte si všechno sebou, spacáky, jídlo a jako všechno, není tam ani jídlo. A takže my jsme si to všechno zabalili, vzali, no a nepřišly nám kufry. Takže najednou jste prostě, letíte ještě takovým tím malým letadílkem prostě z hlavního města, přistáváte na té udusané červené hlíně, kolem jenom ta zelená vegetace a vlastně máte jenom jako tu kabelku s sebou, nemáte vůbec nic. A byla to osvobozující zkušenost, dá se žít i bez ručníků, bez zubní pasty, vlastně jakoby bez ničeho se dá přežít, ne, že bych takhle chtěla cestovat jako po každé. Měli jsme tam takové jako velké dilema, bydleli jsme tam na vojenské základně a skutečně člověk tam měl velký pocit toho ohrožení, protože tam prostě byli nějací dva kluci prostě, kteří to strážili, ale kdyby tam někdo opravdu se chtěl dostat. A zažili jsme tam teda i útok potom v jedné vesnici s naší chybou, bylo velké ponaučení. Ale ten obrovský rozdíl mezi tou vlastně jako digitální realitou a mezi tím, co bylo na místě. V podstatě voda tam tekla tam jako 2 hodiny denně, nějaká hnědá voda, ve které prostě se člověk opláchl a napil. Ale fungoval tam internet. Jo. Takže vlastně jako člověk měl Wi-Fi, člověk si mohl objednat pizzu, mohl si jako kreditkou koupit třeba jako boty s doručením někde do Prahy. A nikde jinde jsem nezažila takový jakoby fakt jako niterný rozdíl mezi prostě to, co je k dispozici v tom digitálu a tím, co tam řešíte, jako samotné přežití, jestli prostě na vás jako ten večer někdo zautočí a prostě, že tam fakt jako tam ani na místním trhu vlastně nebylo jídlo. Tam jsme jako měli takové prostě dilema, jestli jíst, když jsme u toho jídla, jestli tam jíst prostě nějaký jako pečený hady, co tam jako bylo asi jediné jídlo, které tam bylo k dispozici. A kolegyně, která letěla ze Švýcarska, tak jako ta ten kufr měla, takže jako tam rozdělovala prostě jednu konzervu pro 3 lidi na večer. Ale vlastně jako to, že můžete referovat, můžete prostě psát, můžete streamovat, můžete vlastně jakoby cokoliv se připojit, ale kdybyste potřebovala pomoc, tak vám nikdo nepřijde na pomoc. Protože je to tak daleko, je to tak prostě jako...
0: Tak s tím veselým koncem mi to nevychází teďka. Tak jenom, kde vás teda, Pavlo, najdou, kdyby někdo se rozhodl teď, že zítra se zabalí a letí s váma někam? Nebo s váma konkrétně, kam poletíte teďka?
1: Plánujeme letos takovou jakoby cestu do Rwandy, kde podporujeme krásný projekt Jedno vejce na dítě, je to právě jako výživový projekt a myslím si, že přesto všechno vlastně na konci toho všeho je určitá radost, že člověk vidí ty výsledky, že člověk vidí, že děti přežívají, že ženy si pěstují, že vlastně mají třeba nějaké živobytí a že byť to třeba není tak jako patrné, tak opravdu v naprosté většině částí světa ta situace se zlepšuje a to je to, co mě drží při téhle práci tak dlouho.
0: Tak to je docela dobré. Nakonec já vás pozvu na Ešus příští týden, jo. Taky protože my budeme povídat o Ugandě.
1: Krásná země. Budu tady
0: mít chlapce, který se zabývá podporuje tam místní pěstitele kávy, dává jim peníze dopředu a budeme se povídat právě o kávě a o Ugandě.
1: Krásné téma, krásná země, těším se na to.
0: Na ugandskou kávu. No tak se stavte tam.
1: Platí.
0: Tak hodně štěstí ve vaší práci, no a ať se vám daří.
1: Moc děkuju.
0: A ať už nechytnete žádný klíště teda. Jo.
1: Dávám na ně obrovský pozor a to též přeji všem posluchačům.
0: Tak fajn, děkuju moc za návštěvu.
1: Naschledanou.
0: Tak takový byl dnešní Ešus se stričkem Míšou a s Pavlou Gomba a těším se s vámi naslyšenou příští večer v 8 hodin. Ne, příští pondělí v 8 hodin večer.
2: Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se stričkem Míšou.
3: Reklama Rádia 1.
4: Palác Akropolis a Rádio 1 vás zvou na první Music Infinity v roce 2026. V pondělí 4. května se představí německý mistr minimalistického klavíru Lambert v triu a berlínská formace Conic Rose, která tvoří hudbu na pomezí art rocku, ambientu, jazzu a elektroniky. Dva výrazné emotivní hudební světy si přijďte poslechnout 4. května do Paláce Akropolis v rámci Music Infinity.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny, želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
3: Reklama na Radio 1.

Dobrý večer. Ups, dobrý večer vám ze studia Rádia 1 přednes po druhé. Strýček Míša, The Lost Fingers z Kanady nakousli hudbu za dobrou práci a v podobném rytmu, i když tohle je poslední taková přilatinovaná věc, i když ne, tahle další taky. To bude nádherný cover od Unclapped z Bess Cavendish a The Groove is in the Heart.

Pro ty z vás, které by zajímalo, co se teď v hudbě za dobu práce hraje a ještě se hrát bude, pak vězte, že na instagramovém účtu Strýček Míša už teď můžete vidět celý playlist až do 10. hodiny večerní. Pojďme tančit.

Teď tady mám jedno osobní přání, potřebuju trošku pomoct. Mám organizovat pro klienta asi pro 150 lidí takovou party, ale chtějí, aby byla venku, ale měla i mokrou variantu a hlavně, aby se tam grilovalo venku. Všechna místa, která jsem měl v zásobě, buď mají obsazený termín, anebo se tomu klientovi nelíbí, že jsou třeba daleko od tramvaje nebo něco podobného. Tak kdybyste mě poradili, možná neznám všechny hospody, jako určitě neznám všechny hospody v Praze, nebo restaurace, kde by nám tohle udělali. Zahrádka s grillem 150 lidí, tak mi klidně napište buď na facebookový profil Ešusu, nebo na Instagram Stříčka Míši. Hudba za dobrou práci. Už se zase vracíme do éteru.

One, you know, one, you know, one, you know.

0: Tak a přišel čas se s vámi rozloučit z dnešní hudby za dobrou práci. Těším se s vámi naslyšenou u příští týden u Ešosu, kde se budeme povídat o kávě z Ugandy a dále pak u hudby za dobrou práci. Pište mi, co si, nebo jak to, ne, nic, pište mi, já budu rád, když mi prostě budete psát takový blbosky. No.
1: Prostě pište.
0: Pište. Tak jo, mějte se hezky, strýček Míša, Rádio 1, hudba za dobrou práci a poprosím tady. Tak, dobrou. S Rádiem 1, samozřejmě.

frontě u dalšího teplého proudu na Rádiu 1. Já jsem se teďka právě zahrál, čili teď jsem tě právě dohrál a dohrál jsem proto, že dnešní díl bude složen pouze a výhradně, až na jednu výjimku samozřejmě, jak je mým dobrým zvykem, z queer umělectva, z queer zpěváctva, z queer skladatelstva, hudebnictva a tak dále a tak dále. Teď jsme byli hodně korektní tady u nás v teplém proudu a já jsem původně chtěl udělat díl o něčem úplně jiném, o tom, jaká je situace v hudebním průmyslu pro ženy, kterým je víc než 35, což je evidentně lety potvrzeno a několika studiemi dokonce potvrzeno a tím, co říkají ženy v showbiznisu, které překročily tu magickou 35, tak je to pro ně údajně velmi, velmi těžké. O tom jsem chtěl udělat dnešní díl. Chtěl jsem být strašně chytrej a nechtěl jsem si na to zvát hosta, protože se mi prostě nechtělo. No nicméně dnešek byl takový, jakože, jak se říká, v záklonu a v zatáčce a ve smyku. A když jsem si večer sednul k tomu, že si to připravím, tento díl, tak jsem zjistil, že dneska na to nemám inteligenci. Že prostě to dneska dokupě nedám, že u toho usíná. Čili doufám, milý fanoušku a milá faninko, že za 14 dní budu mít inteligenci zpět a budu schopen vám přinést zajímavé informace o tomto zajímavém fenoménu. A ono se to taky bude blížit vydání nové desky Madony, takže to bude takové jako tematické. Vezmeme to prostě do hry. No, takže dnešní díl bude čistě queer, bude tady hodně teplo dneska v teplém proudu a důkazem toho byla písnička Spisám, kterou jsem nedávno vydal a kterou jsem vám dneska zahrál. Proč se nepochlubit, že? No nicméně, začali jsme mette, což je, prosím vás pěkně, Američanka, která má maminku z Ghany a tatínka z Ameriky a je, já jsem si myslel, že je to teda strašně sexy lesbictvo, ale ona není lesbictvo, ona evidentně je gender fluid a podle toho pravděpodobně je jednou po každý jiný kvírstvo. No, já se v tom taky nikdy nevyznám, ale respektuju. No, takže Mette, celým jménem Mette Towley, momentálně žije v Londýně, ale narodila se v Americe a úplně nejdřív začínala jako tanečnice. Prosadila se ve videoklipech Rihanny a Nerd, no a pak začala hrát ve filmech a tak dále a natáčet svoji vlastní hudbu. A taky předskakovala Taylor Swift. Pozor. Tak to znamená, že si zahrála před spoustou lidí někde na stadionu a taky předskakovala Jessie Ware. Jessie Ware je moje velmi oblíbená zpěvačka, která tady bude koncertovat v listopadu a já už na ní mám lístky, dostal jsem je od Doroty k narozeninám. No a Mette vydala, já nevím, co, já, to asi není EPčko, protože to tam jsou, vydala ty dvě písničky a tím pádem podle mě, protože já když jsem vydal tři písničky na podzim, tak to Spotify neoznačilo jako EPčko, ale označilo to jako single. Takže Mette vydala dvě písničky, takže to jsou takže taky asi single. Nevím, ale je to moje poslední taková jakože nejvýraznější obsese. Jsou tam teda dvě písničky, samozřejmě zapomněl, jak se jmenuje Coming of Age a Anxious to Love You, myslím. A jsou strašně, strašně cool. Všiml jsem si nedávno, že v Coming of Age Mette vysamplovala takový synťák z písničky, kterou já mám léta už strašně rád, jmenuje se First Time He Kissed
A Boy od K.D. Elder, který se rozpadly, nehrajou, neexistují, nejsou, není, o nich ani slychu, není po nich ani vidu, ani slechu. A tak to je takový, jakože trošičku krademe, ale tak to neskladají úplně všichni. Mm-hmm. No a Mete prostě, když si ji najdete, dvě T, zapněte si caps lock. A taky tak strašně sexy, tak neskutečně sexy, že i já to vidím. No. No a pak tam byla Demi Lovato, ta hrála přede mnou. To je co? To je prostě, to je sebevědomí. Aha. No a tahle ta písnička, která se jmenuje Fast, tak třeba mě baví. Mě nikdy Demi Lovato nijak nebavila. Možná tím, jak se vrátila, ona se před pár lety, na pár let identifikovala jako nebinární. Teď zpátky si myslím, že je binární, ale to je situace, která se může kdykoliv změnit. Takže teď je to tak, předtím to bylo jinak a jsem si jist, že zase to bude jinak. A teda ta písnička se mi strašně líbí. Předtím se mi její tvorba mě nijak vůbec neoslovovala, ale Fast je super. No a tak. No a to bude první vstup. A budeme si prostě hrát a co já budu vidět, to vám řeknu. A teď nás čeká růžová panterka. No, nebo růžová panterice. Nevím. Každopádně, no, je tam toho víc. Já moc nevím. Já jsem schválně to úplně neposlouchal, všechny ty věci úplně jako dopodrobná. Takže naprosto většině z nich nevím, co budu hrát. A je tím pádem možný, že zahraju nějakou píčovinu, ale vy mi to odpustíte. A já si to taky odpustím. No, takže tak, takže posloucháte Teplý proud na Rádiu 1 dneska, protože je opět další každé liché pondělí. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're like

G-Flip. Na první pohled úplně jasný lesbictvo z Austrálie. Já jsem ji dneska slyšel poprvé, upřímně se přiznám. A vlastně mě to docela baví. Já mám rád tyhle ty naštvaný lesby. Další budeme mít... Mě vrže židle. Slyšíte to taky? Jen pode mnou vrže židle. Já dneska sedím, protože jsem si rozmlátil nohu. Takže... No, prosím pěkně, dneska jsem poprvé, já chodím normálně pěšky a dneska jsem chtěl jet tramvají a zjistil jsem dneska, že mi jede 26 v podstatě od domu do rádia. Tak jsem se zajásal, řekl jsem si, OK, fajn, pajdavec, nebudu to mít tak jako... Nebude to mít tak náročný. No a zjistil jsem, že samozřejmě, když jedu tramvají, takže je výluka. No, na Želivárně. Takže prosím vás, kdybyste někdo chtěl jít za mnou teď do rádia, tak musíte X16 autobusem. No, což nevím, proč říkám, ale no, vlastně pro... nevím proč. Každopádně vrátíme se... Proč jsem to říkal? Napište mi někdo na Instagramu poodle_tails, napište mi do zprávy, proč jsem tady udělal si oslý můstek k něčemu, co vůbec nevím, k čemu mělo být. No, každopádně, jo, že mi vrže židle, jsem říkal, ale nevím, co to mělo společného s tou výlukou tramvaje. To by mě vážně teda zajímalo. No, takže od naštvaný lesby G-Flip po kvrzající židli a až k výluce tramvaje, no, to vám je zajímavý. No, tak každopádně můžete být, tímto si můžete být jistí, že můžete být rádi, že jsem dneska nedělal to vážné téma, protože to by asi nedopadlo úplně dobře. No, každopádně... G-Flip, lesbictvo z Austrálie, který já jsem dneska slyšel poprvé a vlastně mi to docela baví. No, budeme tady trošku naštvaný lesbictvo, moje velmi oblíbená René Rap s písničkou Mad, tak to bude po tomto vstupu. Nicméně, koho jsme tam měli úplně první, tak to byla Pink Panthers, prosím vás pěkně, růžová panterka. Oni mi tady vyměnili, tady byly dřív dvě myši, jedna byla černá a druhá byla bílá a já jsem přesně věděl, ke kterému monitoru ta myš patří a dneska, teďka, tady jsou dvě černé myši a mě to nervuje, protože teď jsem tady se snažil přecvaknout a samozřejmě šipečka byla na úplně jiný monitoru, na úplně jiný straně místnosti a tak. Tak teď už mám správnou myšku a myška právě cvakla na panterku a panterka, já vím, že existuje, věděl jsem, že existuje, ale vlastně jsem nevěděl vůbec, kdo to je. A tak prosím vás, je to vlastní jméno Victoria Beverly Walker. Mm. A mě teda pobavilo nejvíc, že Wikipedie charakterizuje jeden z hudebních vlivů, který se promítá do její tvorby jako bedroom pop. A to vlastně vůbec netuším, co to je, tak to se teďka jako zjistím, až budeme hrát, tak já si zjistím, co je bedroom pop. No každopádně je tam samozřejmě drum and bass, R&B, UK garage, prosím pěkně, a alternativní pop. A často tady píšou often sampling, takže často sampluje muziku z 90. a 0. let. To znamená, že samozřejmě vykrádá. Ale co je tady zajímavé je, že she was named producer of the year. No, prosím pěkně, Billboard Women in Music v roce 2024 a později byla na letošních Brit Awards byla vyhlášena za britskou producentku roku. To je zajímavý. No a tady samozřejmě je to tady o ní ještě spousta. Ale asi na to kašlem. Protože vy si to samozřejmě všechno můžete zjistit sami, protože vy jste inteligentní a samozřejmě internetově zdatné posluchačstvo.
čerstvo. Co mě zaujalo, je, že je na jedno ucho téměř hluchá. No. A stalo se jí to, co se zřejmě stalo nedávno Danovi Bartovi, a to je to, že měla asi in-ear, tady píšou, nepíšou, píšou feedback z mikrofonu, tak ten dostala, a když to baká šlupka, tak to byl asi in-ear, a že to dostala prostě šlupku od zvukaře, původně začalo to jako tinnitus a pak z 80% ztratila sluch v pravém uchu. No. A píše, že když píšou tady, že když poslouchá hlasy, tak jí to zní jako basy. No, tak to by se mnou asi nemělo úplně problém. No a taky má OCD, tak to je výborný. No, tak teď to jsme se takhle pěkně popovídali o růžové panterce. Vy se samozřejmě všechny ty informace můžete ověřit, že vám nelžu, protože mě to řekl internet a internet nikdy nelže. No a my jedeme vlastně dál a máme tady moje oblíbené lesbictvo René Repovou. No, to je strašně, ona je strašně cool a ona je vlastně strašně sexy. No, tak si ji prostě pustíme a vy mi třeba napište, co si o ní myslíte. No, anebo napište, mi to vlastně zase až tak na tom, až tak nezáleží.

Měli jsme teďka sekci s děvčaty, protože vy víte, že já jsem feminista a že mám děvčata v hudbě raději než muže. Muže mám raději, nikdy jinde zase to taky už víme. Zase mě vrže ta židle. Já nevím, co on dělá. Já se budu snažit prostě nehybat, ale když se to tady tak šije, prostě ty... Jak se jmenovala? Inka Zemánková, dívka k rytmu zrozená. No, tak... tak to jsem já, vlastně. Dívka k rytmu zrozená. No, koho jsme tady měli? Měli jsme tady dneska, teďka v tomto právě odehraném segmentu, měli jsme tady samý lesbictvo nebo bisexuálstvo. Byla Keša, Boy Crazy. Docela dobrá vypalovačka. Já Kešu jako znám, ale vlastně o ní vůbec nic nevím a nechtěl jsem tady teďka o ní vůbec nic zjišťovat. Co si jenom pamatuju, tak je, že měla nějaké, jak se dneska říká moderně, měla beef s nějakým producentem, co znamená, že se asi nepohodli. Nicméně tuším, že tam byl ještě nějaký jiný problém, že i někdo jakože velmi nehezky s ní zacházel, že snad vydíral, znásilňoval něco, nevím. A ona se tak nějak jakože bránila a za to, že se bránila, tak ji nějak odřízli od vydávání muziky, něco tak, nevím přesně. Můžete si to zjistit na internetu, prosím vás pěkně, protože internet nikdy nelže. Tak, ale ty měli jsme tam i Slater. A to mi přišlo zajímavá. A já jsem si říkal, tak to bude, oni budou někde tak 3-4 řádky. A prosím vás, ono toho je tady, ona je asi slavná. Protože už nějakých téměř 10 let jako působí v hudební branži. A já jsem, tak jsem tak jenom člověk, že? Tak jsem ji neznal. A no, evidentně toho dělá docela dost, tady píšou, že měla svoje vlastní tři solová turné, ale takže jezdila právě s Kešou, aha, kámošky, Charlie XCX, to není,

jsem tam teda jako vycpávku před chvílí teď hodil i Billie Eilish, což by nám jako vycpávka mohlo posloužit, ona má ty velký prsa, tak by se nám tady mohla zabrat do místa. Ale s kým ještě, Slater ještě taky jezdila na turné s Tovlo. A Tovlo já mám rád moc. Ale hrál jsem ji minule, to si pamatuju, takže dneska hrát nebudem. Hrál jsem ji minule v díle. Minulý díl byl o písních o sexu. A Tovlo o ničem jiným než o sexu písně nemá. Takže my jsme ji hráli. A ještě teda má písně o drogách. A to jsou většinou, je to obojí najednou. A takže jsme ji hráli minule a dneska ji nehrajou, i když ona je taky multisexuální. Aspoň tak to vypadá, že prostě taky kámen cihlu. No. Ale děvčata teďka na chvilku, no ne, vlastně ne. Děvčata teď na chvíli necháme spát a pustíme si taky chlapce, pustíme si taky prostě gejstvo. Máme tady Troye Sivana v jeho písnička Honey, ale v takovém jako hezkým docela remixu. A máme mýho oblíbeného Isaaca Dambara, který, no já to řeknu potom. No a nicméně i tu chlapeckou sekci ale zahájí děvče, které vlastně s dnešním tématem nemá vůbec nic společného, ale mně se strašně líbí její nová deska, nebo nová, ta prostě ta poslední. A tato děvče pochází z Velké Británie a jmenuje se Lola Young. A její písnička Dealer mě uchvátila v sobotu odpoledne po cestě do Plzně. Za volantem jsem si prospěvoval píseň Dealer, když jsem měl za Dortou, to je moje kamarádka. No, tak já z toho Dealera jsem švihnu, i když je úplně mimo téma a i když prostě teď to měla být chlapecká sekce, no tak co? Se nic nestane.

Já jsem se v předchozím vstupu vyspovídal z momentální vášně pro Lolu Young. Lola Young není úplně nováček. Já myslím, že vydala dvě desky. Na té první byl velký hit, který se jmenuje Messy. A mám pocit, že to byl hit loňskýho nebo předloňskýho roku. A teď vydala druhý album, není to zas až tak dávno, který je vlastně stejně zajímavý a stejně dobrý jako to předchozí. Já jsem si myslel, že to bude takový jako trendy, takový jakože R&B, repo, popo, elektro, něco. A ono to je docela jako kytarovka, ale taková neúplně jako romantická, je to takový docela, nechci říct jako tvrdý, to určitě ne, je to furt podle mě jako pop, ale je to zajímavý, je to dobrý. Jakože je vidět, že paní Lola má zajímavý vnitřní život. No, nicméně, byl tam David Archuleta, o kterým nevím vůbec nic, ale příjemná písnička Cranberry Lane. A samozřejmě Troye Sivan. Troye Sivan, to je velká queer popová hvězda, možná jedna z těch největších. A když jsem hrál teď jeho remix, tak jsem se vlastně uvědomil, že už docela dlouho nevydal nic nového. Je to zhruba 3 roky, co vydal poslední desku, ale někdy začátkem roku letošního nebo koncem minulého ohlásil, že je ve studiu a natáčí album. Tak předpokládám, že tak do půl roku, do roka bychom se mohli dočkat, že by to mohlo být fajn. Ty jeho desky nejsou úplně špatný. Já jsem ho viděl 2x živě. Poprvé, když mu bylo, když začínala, měl venku podle mě 1-2 EPčka. A to bylo moc fajn. A druhý koncert jsem viděl někdy, teď nevím, jestli to bylo loni nebo předloni v létě a v Praze, a to stálo za prd. To se mi vlastně vůbec nelíbilo. A nebylo to až tak kompletně jeho vinou, ale bylo to strašně špatně nazvučený, bylo to ve Starý sportovce na výstavišti a krom toho, že měl strašně špatný zvuk, tak mu chvílema zlobil autotune na mikrofonu a dělal mu tam jako velikou neplechu, takže zněl chvílema jako Mickey Mouse a bylo to divný a vlastně mi to nefungovalo nijak celé, jako dramaturgie celá a tak. Nebavilo mě to, nebudu lhát. Tak třeba k té nový desce pojede nový turné a bude to super. Já bych mu to přál. No a poslední I Love to Dance byl Isaac Dunbar. Isaac Dunbar, to je taková jako zajímavá postava. To je takový mladý kluk z Ameriky, kterýho jsem začal sledovat před pár lety a o kterým jsem si myslel, že má našláplo na poměrně jako zajímavou kariéru a on taky jednu dobu hovořil na Instagramu o tom, že podepsal smlouvu s nějakým vydavatelstvím a to jsou tak 2-3 roky, ale vůbec jako nic se neděje. Pravděpodobně se nedohodli něco. Možná prostě podepsal špatnou smlouvu, něco, nemůže se z ní vyvázat, tak, ale pořád vydává jenom nezávisle, samostatně, občas někde koncertuje. Je to zvláštní, protože podle mě je docela talentovaný a má spoustu fajn písniček. A i ta prezentace je zajímavá. No, uvidíme, třeba se ho ještě někdy někdo nějak chytne v té muzice. Byla by to škoda, kdyby ne, protože je to docela fajn. No, nicméně my v dnešním teplém proudu uháníme nocí dál a kupředu a hrajem. No, vlastně, jak jsem říkal, že to mám dneska bez ledu a skladu, tak to mám bez ledu skladu a teď vlastně vůbec nevím, co tam. No, tak

Posloucháte Teplý proud na Rádiu 1. Moje jméno je Radek Horáček. Na Instagramu mě najdete jako Poodle pod tříčko Tails a moji homo hudbu najdete na Spotify nebo na YouTube pod mým občanským jménem, prosím pěkně. A dnešní Teplý proud, který je teda mezi vámi, tento pořad, myslím, že už 3 roky, toto letí, tak dnešní Teplý proud je složen téměř výhradně pouze z queer umělectva. Z queer zpěváctva, skladatelstva, producentstva. Máme tady lesbindy, máme tady gejstvo, máme tady nebinární lidi a tak dále a tak dále. Je to opět pestrá směsice queer kreativity, jak bych tak řekl, jak by řeklo AI, queer kreativita, no. No, každopádně dnešní pořád je důkazem, že queer lidi dělají super muziku a že to může být docela zajímavý večírek. My jsme teďka dohráli, jmenuje se to Havana Remix písničky It's a Sin od Pet Shop Boys. Mně se to při náslechu dneska odpoledne docela líbilo, ale teď jsem si tady nějak všiml, že zdeformovaný hlas Neila Tennanta, jako by ho podladěvali, mi to přišlo, ale no, každopádně, jak jsem říkal na začátku, pokud se vloudí píčovina, je to možný, protože já jsem to neposlouchal celý ten playlist úplně celý, takže toto byla jedna z nich. No, ale jinak to je docela dobrý, ne? Já mám pocit, že jako jo. Akorát, jak jsem varoval už na začátku, mám pocit, že tím, jak jsou ty písničky čím dál kratší a kratší a já mám pořád zaseklý v hlavě, že jich stačí 30 na pořád, tak přestože docela mluvím, tak mám pocit, že budu muset šáhnout do queer chlívečku z minula, abychom to dohráli, i když tak jako uvidíme, no. Tak pojedeme dál a uvidíme, co se ještě řekneme nebo neřekneme a odehrajeme a neodehrajeme. Každopádně dnešní Teplý proud je velmi, velmi queer a já doufám, že si a užíváte.

Dneska má svátek Květoslav, jak mi tady ukazuje studiový systém. Nevím proč. Asi proto, že když někdo jako já momentálně ztratí nit a neví, co řekne, co má říct, tak řekne, dneska má svátek Květoslav, přejeme všem Květoslavům všechno nejlepší, co se přeje k svátku, já nevím, moc Květoslavů taky neznám a každopádně je to plná krávojena. No, dnešní díl Teploproudu, složený výhradně z queer muziky, se přiblížil do své poslední půlhodinky. Máme tady ještě několik písní, které bych chtěl odehrát. Máme tady Arku třeba a její písnička Puta. Někde jsem tu ještě měl. Někde jsem tu měl Rosalíu. Ano. A Rosalíu a tu jsem neodehrál, to bych si pamatoval. A dávám Rosalíu právě momentálně za Arku. Rosalie a její poslední album, které se jmenuje Lux, mě velmi příjemně překvapilo, ona mě překvapila se svým albem. Není to deska, která by se dala podle mě poslouchat furt dokola. Musí se na ní člověk tak jakože za prvé zvyknout, za druhý udělat si na ní tak jako čas a prostor. Není to tak jakože když běháte po městě, podle mě. Někdo samozřejmě klidně může. Ale je fajn. Musí se trošku zvyknout na to, že se někdo tam spousta jako motivů a nápadů opakuje. Každopádně je to moc fajn a já jsem ji tady nechal, protože na písnice Berghain s ní účinkuje, teď jsem zapomněl jeho jméno, takový jedno kvírstvo, no to je jedno, každopádně nechávám tu Berghain Rosalín, protože tam je kvír spolupracovnictvo, no a možná jste viděli na letošních Brit Awards vystoupení s touhletou písničkou a to je hrozně sexy. Ty tanečníci a tak, ty jsou jako moc. Na mě teď před chviličkou vyskočil na Instagramu Connor Story, respektive jeho fotky, ne on. A já jsem si tak říkal, že kdyby Connor Story dělal muziku, tak já bych hrál jenom jeho. Protože on je tak strašně sexy, že to je jako až bolavý. No, vy, kdo jste viděli aspoň jeden díl Heated Rivalry, tak mi určitě dáte za pravdu, že Connor Story alias Ilja Rozanov. Ilja Rozanov. Takže to je prostě moc. No a vy, kdo jste to neviděli, tak si najděte jeho fotky. A udělejte si hezký večer. No.

Já to schválně nechávám dojet. Vy jste si určitě všimli, že ty pauzičky mezi písničkama dneska nepřeskakuju. Že je tam nechávám, protože můj playlist je dneska úplně, ale úplně na knop, jak se tak říká. No. A my se pomaličku blížíme ke konci dnešního teplého proudu, který byl velmi teplý, protože jsme dneska hráli jenom samé kvírstvo a u toho i zůstaneme. Zahraje nám Charlie XCX a pořad zakončí Erasure a jejich verze slavné písně od Aby Vůle Vů z EPčka, které se jmenovalo Abba-esque a vyšlo někdy začátkem 90. let a byl to velký hit a já to mám rád, protože mám rád i Erasure, i Abu a nic teplejšího dneska nemůžete nikde v českém éteru slyšet Erasure a Vůle Vů, ale před ním ještě Charlie XCX a písnička Avantage. No a pak už přijde jenom váš velmi oblíbený, veselý komediální pořad Kardiostimulátor a s číslem 260 tady vidím. No, tak já nevím, kolik byl teplých proudů, ale 260 asi ne. To si nemyslím. No, tak třeba někdy teplých proudů bude taky 260 jako kardiostimulátorů. Tak přeju příjemnou zábavu a hezký večer a vy, co jste si našli fotky Conora Storyho, tak chápu, že už mě neposloucháte. Tak dobrou noc vám všem ostatním a za 14 dní naslyšenou.

Vítejte u poslechu jiné hudby. Je tu kardiostimulátor, už 260. A od mikrofonů vás zdraví Matěj Kratochvíl a Petr Ferenc. Dnes nás čeká hlasité slunce, buněčné ostináto a výstup na horu vyšší než Himaláj, totiž na horu Analogie. Český zvukotvůrce a organizátor skrývající se pod zkratkou PST už pro své hudební plány dokázal zlákat nejednu hvězdu světové hudební avantgardy. Studiový mák a basista tvrdící dubovou muziku Bill Leswell s ním nedělá poprvé. Tentokrát se sešli nad poctou básníkovi René Domalovi. Ten žil v letech 1908 až 1944 a čerpal z pramenů spiritualistických, syreálních i patafyzických. Jeho nejznámějším dílem je nedokončený, posmrtně vydaný román Hora Analogie o zlézání masívu na neznámém kontinentu. Dobít jej může pouze zasvěcenec tajných nauk. Je třeba se vymanit z euklidovského světa, nebo tu jde spíš o filozofii alpinismu?

ústřední dvojici tvůrců se na albu Mount Analog přidává řada dalších hudebníků, například trumpetista Nils Petr Molvér, zpěváci Percy Howard a Anna Clementi nebo kalifornská hvězda experimentální kytarové hry Henry Kaiser. Tomu patří druhá polovina dvojalba, vydaného vinylově i digitálně bruselskou značkou Sub Rosa.

John Cage prý tvrdil, že budeme-li cokoliv opakovat 4, 8, 16 minut, nakonec to přestane být nuda. V souladu s tím se mnoho skladatelů pokouší testovat proměnu banálního materiálu v něco zajímavého skrze prodlužování hudebního času. Kromě děl amerických minimalistů se do těchto dějin zapsala kompozice Holanděna Simeona ten Holta Canto Ostinato z roku 1979. Ta je, podobně jako In C Terryho Rileyho, poskládána z modelů, jimž Simeon ten Holt říká buňky. Hráči si sami určí, kolikrát kterou budou opakovat. Prostor svobodného rozhodování je ovšem proložen přesně prokomponovanými místy. Obsazení není přesně definováno, skladba je ale šitá na míru klavíru a jiným klávesovým nástrojům. Nyní vyšla nahrávka v podání Metropolis Ensemble, souboru Sandbox Percussion a v úpravě Erika Halla, kde mají větší prostor smyčcové i dechové nástroje. No a já ji už konečně nechám hrát.

Canto ostinato Simeona Tenholta, které nám v kardiostimulátoru zní, patří k nejúspěšnějším skladbám holandské soudobé vážné hudby. Hraje se v nádražních halách, v dešti pod velkým stanem, provedení jsou pojímána jako atrakce ve veřejném prostoru. K dispozici jsou nahrávky pro jeden klavír, čtyři klavíry, klavíry a marimby, harfy. Aktuální nahrávka Metropolis Ensemble s trváním přibližně 1 hodiny je ještě relativně krotká. V roce 2014 vyšla verze 4násobně dlouhá. Ale vnímání času u této hudby je po čertech subjektivní. Celou nahrávku najdete na Bandcampu nebo si můžete dopřát černé kotouče značky Western Vinyl.

Není asi nutné příliš obšírně představovat drone metalisty Sun. Jmenují se podle značky zesilovačů, které si oblíbili, a před lety se rozhodli zpomalit black metal do té míry, že jej proměnili v avantgardní abstrakci, jež se obejde bez bicích nástrojů a v níž má každý dotek strun opravdu dlouhodobé důsledky. V letošním roce se americké duo poprvé představuje na značce Sub Pop, kde svého času vydávala Nirvana i třeba Mark Lanegan. A to album, jež se obejde bez názvu i hostujících muzikantů. Maximální hlasitost skýtá maximální výsledky, říkají Sun.

Jedna polovina Sun, totiž Stephen O'Malley, koncem února vydal i sólovou desku. Vyšla na švédské značce X Cathedral, je samozřejmě, jak se patří, drounová, zvoleným nástrojem jsou ale varhany. Příliš nás to nepřekvapí, víme-li, že O'Malleyho chotí a hybatelkou vydavatelství je skladatelka Kali Malone, jež si pro vlastní hudební vyjadřování zvolila právě dlouhé tóny varhan. Je to v rodině.

Tak a stý 60. kardiostimulátory za námi. Petr Ferenc a Matěj Kratochvíl se loučí, aby se za 2 týdny zase přihlásili.

0: Šíří se to jako mor.
1: Co?
0: Jako mor.
1: Ale co?
0: No přece Rádio 1.
2: Aha. Praha, Plzeň, Liberec, České Budějovice.

0: Hele, Josko, Tomáš, v Plzni, v Budějovicích, v Praze?
1: Co,
0: v Liberci?
1: Pivo?
0: Ne, Rádio 1.
1: Aha.